Sonny Fodera a Becky Hill, to znamená jeden velmi dobrý producent a jedna hodně dobrá vokalistka, já už jsem řekl bekalistka, tak Say Something, minulé dvojka, já si myslím, že jako dneska by to mohlo padnout, dneska by to šlo. No a historicky první spolupráce, tedy společná píseň dvou, nechtěl jsem říct veteránek, to ne, ale prostě dvou koček, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation, minule vlastně skončili na jedničce a byli tady naposledy, tak bohužel. Nicméně, minule jsme měli čtyři novinky, to znamená, ne vždycky se stane to, co dneska, že tři skladby vypadnou a tři skladby příště budou z novinek, ale minule prostě to byl boj. To znamená, že dvě novinky z minula se do té desítky prostě nedostaly. Tak pojďme říct, který to jsou a se oň kousíček si pustíme. Crystal

0: Hod jsme na to neměli náladu, nebo já nevím proč, ale do té desítky se prostě nedostali. Další kde, a to mi jako bylo docela líto, Sebastian, který prostě se do toho položil, jo, takže je docela škoda, že tam taky není. Já si myslím, že každá žena by byla dneska ráda, kdyby k ní přišel chlap, takhle se k ní přičuchnul, dělal... Voníš jako Barcelona. No, pokud tam byli spolu, tak je to v pohodě. Tak to jsou skladby, které se do té dnešní desítky určitě nedostaly. No ale my jdeme za muzikou, který tam určitě, nebo která tam určitě je. Na 10. místě, jestli se nepletu. Pozor, docela zajímavá dvojka, Madden, Henderson a ještě s nima Gloria, skladba s názvem Rallies. Mimochodem, když bychom se na to podívali trošičku jako konkrétněji, tak Madden to je vlastně takové umělecké jméno producenta, hlavně slavného DJ německého Toma S. A na elektronické scéně se pohybuje už fakt jako hodně řadu let. Já ho teda moc neznám, ale je to, dočet jsem se to. A zaměřuje se hlavně na melodický house. Jako určitě, vokál Glorie ten tomu jako hodně přidává. Navíc možná poznáte, že tam je schovaný jeden hodně známý hit, který se jmenuje Release Me, ale to má svůj čas. No a pak půjdeme hned na devítku, to jsou první dvě skladby. Tam je Honza Pokorný, tedy Pokáč, skladba s názvem Ignore. A já už jsem se fakt jako těšil, že jednou popoleze trošku vejš, tak takhle minule byl 10. dneska na devítce. On je to vystudovaný informatik, to znamená ajťák, to znamená v jeho skladbách, jeho textech se objevují technologie, internet a takový ty každodenní český bizárnosti. Jinak jako ironie z jeho muziky, ta čiší na stohonu.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Rozjeli jsme to poměrně svižně, první dvě skladby z dnešní relaxády, to znamená 10. a 9. místo. Já furt čekám, že ten Pokáč prostě pojede někam směrem vzhůru, protože mně se ta písnička hrozně líbí a já bych mu přál, aby se dostal, protože upřímně, on se stále potácí mezi tím 10. a 9. místem. Já vím, že to je na hraně, jo, ale jako říkám si, že by se mohl dostat trošku vejš, ale záleží to na vás. www.radio-relax.cz, to je místo, kde můžete hlasovat a ještě se musím podívat, jo, ještě jeden týden máte na to, abyste ho třeba vyzvedli někam vejš. Teď ale pojďme dál, protože před námi je první novinka, za který jsem měl docela radost, protože se podíváme na skok v uvozovkách do Irska. Je vám asi už jasný, že to jsou mý oblíbený YouTube. Vznikli v Dublinu, to je jasný, letos slaví 50, to je taky asi jasný. A když byli ještě teenageři, tak se dali dohromady ve školní zkušebně na inzerát, jo, to je docela dobrý. Ono si tenkrát říkal Paul Houston, to jsem se teda dočetl, to se přiznám. A dokonce i kapela několikrát změnila název, než zakotvila u toho YouTube. Ono se to tak jako dobře pamatuje. Silencio, to je vlastně single, kterým dneska vstupuju do relaxády. Jsem docela zvědavý, kam až se dostanou. No a hned potom si dáme Davida Guettu, You and I, Me and You. Pomáhá mu s těmi Užel, takže je takhle. Jeden dělá muziku, jako ten nápad, a ten druhý, to znamená Užel, to většinou jako vždycky udělá do takového té taneční verze. To znamená, on je takový jakože hodně dobrý na tohleto. Už jsme hodně něco hráli, to sice nepostoupilo, ale to nevadí. Já myslím, že je hodně dobrý. Tak pojďme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Když jsem poprvé slyšel tuhletu pecku, tak jsem si říkal, ty brďo, tohle já už jsem někde slyšel. A teď, protože znáte to, jak je to s tou pamětí a navíc s muzikou, to se vám plácá jedna písnička přes druhou. Na druhou stranu, tím, že mně se to hrozně líbilo, to, co jsem slyšel jako první, tak jsem si vzpomněl, že Eric Pritz, tuším, že zatím byl schovaný, a ta skladba se jmenuje Opus. Jestli máte nějakou streamovací službu, tak se na to sváně podívejte nebo si to poslechněte. Dáte mi zapravdu, je to hodně podobný. Eric Pritz, Opus, psáno, jako... Myslím si, že od toho Davida Getty to nemá příliš daleko, ale teď pojďme někam jinam. Máme tady druhou novinku, kapela Mirai, to je jasný. Mimochodem víte o tom, že Mirai znamená prý v japonštině budoucnost, tak jsem docela zvědavý, jakou budoucnost bude mít skladba Afterlife, ve které vlastně Mirai podpořili svého kytaristu Tomáše Javůrka, který si jako prošel náročným obdobím a víc bych se k tomu asi nějak jako nevracel, uvidíme. A to je novinka a teď pojďme na další skladbu, to bude Dua Lipa, ta bude hned potom. To je taková zase spíš vztahovka, by se dalo říct, protože ona je na to hodně jako taková vysazená. Nemusí nikdo učit, jak má vztah fungovat, protože Dua Lipa to ví nejlíp. Tak doufám, že se jí to v životě nějakým způsobem projeví, protože zatím žádná sláva.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

0: Tolik v relaxádě Dua Lipa, minule osmá, dneska mega postup, protože je, jestli se nepletu, je sedmá. Tak uvidíme, jak si bude dařit, ještě má relativně nějaký ten časek, konkrétně jedno kolo, protože tady byla už čtyřikrát. Teď pojďme dál, protože před námi je šestka a pětka, to znamená dvě skladby bez novinek. Na té šestce Robin Schulz, to je fakt jako hitmaker, on předělává skladby hodně, to je pravda, a spolu s ním Watermot a dohromady udělali skladbu Take It Slow. Ten Watermot, to je tam taková jakoby šedá eminence, jo? On je to nějaký Francouz, producent Laurent Arieu. No a dohromady jim to docela hraje dobře, takže dneska se dostali na šesté místo. A hned za nima oběží a zaspívá Miley Cyrus, která má teďka aktuálně za sebou jako jednu z největších proměn, protože už přestává používat to jméno Cyrus a už si říká jenom Miley. Buzz Precious je vlastně název jejího nového alba i tohoto singlu, který si budeme hrát. A já teda doufám, že se ještě dostane vejš, jo. Je tady druhý týden, pátý místo z devítky, to je teda fakt jako mega postup, takže si myslím, že má nastartováno a že do té první trojky 100%, než se dostane na těch pět koleček, takže se tam určitě dostane.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

Cyrus už není Miley Cyrus, ale už je to jenom Miley. Tahle ta nová deska Buzz Precious, ta v podstatě se asi velmi dobře prodává v úvozovkách. Deska se prodává muzika trošku jinak než dřív, ale hlavně dobře boduje v hitparádách. Co si budeme povídat, prostě o Miley Cyrus se říkalo, že je to taková nová Madonna, tak uvidíme, jestli se do ní dostane, protože až bude v jejím věku, tak to já už teda asi ale nebudu. No to nevadí. Tak pojďme dál. Tak čeká nás další novinka, na kterou já osobně mám docela dobrý vzpomínky. Ne tak na tu novinku, ta se jmenuje Nestála a vznikla v podstatě v současné době. Spíš na MiG 21, konkrétně na Jirku Macháčka, protože pamatuju si doby, kdy začínali, to byly takový ty skladby Snadné je žít a Slepit spírka a tak dále a tak dále. Já jsem s ním tenkrát kdysi dávno dělal rozhovor v RPET klubu, na lavičce za RPET klubem. Musím teda uznat, že co odpověď na jakoukoliv moji otázku, to mě prostě dostávalo do kolen. To je taková moje osobní vzpomínka. Jinak Jirka Macháček je prostě showman, co si budeme povídat. A jeho koncerty nejsou jenom o muzice, ale o tom, co tam vlastně na něj i předvádí. Tak máme další novinku, to je v pořadí třetí, a i když je to novinka Nestála, doufám, že se dostane do té desítky. No a pak už nás čeká Alex Warren, Emerald Eyes, a tady je docela zajímavý, že on začínal jako internetový tvůrce, to znamená nejdřív to cpal všechno na internet, TikTok a tak dále, a pak se teprve prosadil jako zpěvák. To znamená, nejdřív uveřejňoval ty videa ze svého života a postupně tak jako to převáděl do muziky. Ta dnešní skladba, ta je taková spíš jeho lehce emotivnější poloha.

0: každé relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia, jsou čtyři novinky. My máme zatím odehraný, jestli to dobře počítám, tři. To znamená, že ještě jedna je před námi. A jestli si možná někdo vzpomene, řekl jsem na začátku, že ty novinky budou tři české. To znamená, Miraj už máme za sebou, MiG 21 zněli před chvilinkou. To znamená, že i tahle ta, co je před námi, měla být, aspoň teda, jak jsem to sliboval, česká. Je to tak? I přesto, že kapela se jmenuje Midnight, tak i přesto skladba je česká, protože se jmenuje Každý ve svém pokoji. A to já znám. Mimochodem, de facto je o tom, nebo na tom postavená celá ta skladba. Je to takový český projekt, Midnight mimochodem. Ten pracuje s takovým tím modernějším, popovějším zvukem. A je to pravda, já jsem si je poslouchal a není to úplně špatný. A ten název, jako Každý ve svém pokoji, dokonale vystihuje jednu z věcí, kterou vlastně zažívá dnešní generace. To znamená, aby byli neustále online, to znám, to vidím doma, ale přitom jsou často každý hodně sám. Takže písnička vlastně staví na tomhletom kontrastu. Jestli to v tom slyšíte nebo uslyšíte, to už záleží jenom a jenom na vás. No a potom se podíváme a spíš si poslechneme Atmo Music. Do tebe bláze, na to jsem jako už hodně zvědavej, nebo protože ty jsou tady dneska naposledy, nemá cenu o nich díl mluvit. Je to prostě skvělá muzika, tak si to užijte. Docela to sedne tý dnešní generaci.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Relax Radio. Relaxáda. Třetí místo.
1: Asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

0: Hudební pozdrav z Liberce, to jsou Atmo Music, Do tebe blázen, jako mě to zní velmi dobře a je vidět, že vám taky, protože dneska při svém posledním účinkování, bohužel, protože mě se to docela líbí, tak skončili na třetím místě, to znamená na tu bednu se nakonec dostali. Jsou tu pátý týden, no jo, nedá se nic dělat. Na jejich místo příští týden nastoupí jedna ze čtyř novinek, kterou jsme dneska vlastně pustili, protože máme už všechny čtyři za sebou. Teď se ale pomalu, ale jistě dostáváme na druhé místo. Pozor, jdeme pomalu, ale jistě do finále. Ještě předtím možná dobrý připomenout, to je dost důležitá informace, že hlasovat a vlastně můžete ovlivnit celou další Relaxádu, můžete na www.radio-relax.cz. V podstatě berte to tak, že to závisí jenom a jenom na vás. Tak, dost řečí, možná jste pochopili, že zkouším natáhnout trošku čas, protože to potřebuju, abych se tam do toho vešel, do té hoďky. A jdeme na druhé místo, tam je James Blunt, to je chlápek, který má moje sympatie, už jenom proto, že sloužil v britské armádě, ale pak se dal na muziku. Tohle je jeho věc, která se jmenuje Test Like Summer.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Než se dal James Blunt jenom a jenom na muziku, tak přátelé, pozor, byl v armádě. To už jsme ale několikrát říkali, to si myslím, že není žádný tajemství. Zajímavostí je to, že on si vlastně tu svoji kytaru vozil na tanku. Možná by ho poznali, aby ho náhodou nesastřelili, protože by tím pádem přišel o svoji báječnou hudební kariéru. Co si budeme povídat, ta muzika je pro něj asi bližší. Teď, protože už jsme se dostali do části, kdyby bylo potřeba jednak zrekapitulovat všechno a jednak taky připomenout naše stránky, abyste věděli, kde můžete utvořit příští vydání Relaxárie, protože, jak už to tady opakuju asi po 57. je to jenom a jenom na vás. Takže www.radio-relax.cz, nahoře najedete na Relaxáru, ta se vám rozbalí a pak už tam můžete hlasovat. Budou tam písničky, které jsme dneska hráli, to znamená jak ty 4 novinky, tak i ta základní 10. Víc už to nezdržím, jdeme na tu rekapitulaci.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Jo, tak na tohle jsem se fakt těšil. YouTube a Silencio, oni budou vydávat novou desku, na to se taky těším, to je jasný. Tak jsem docela zvědavý, jak budou bodovat s tímhletím singlem. Na to, že už jsou 50 let jako spolu, vznikli na inzerát, tak jako jim to pořád jede docela slušně. Takže tolik YouTube, je to na vás. Taky Mirai, Afterlife.

Tak asi tušíte, že novinky jsou celkem 4, jestliže Mirai jsou jako druhý, tak ještě 2 máme před sebou. První z nich, protože teď už jedeme jenom v češtině, MiG-21, skladba s názvem

0: Je vidět, že už se pomalinku lesně chýlíme do finále, protože už ten jazyk si dělá, co chce v té puse, to je hrozný. Tak nebudem to zdržovat ani napínat. Před námi jsou Midnight a každý ve svým pokoji. To je taková té dnešní generaci. Každý zavřený online, ale přitom jsou všichni spolu.
1: Každý ve svém pokoji, pokoji sám, mám jí hlavě jenom ty, tvoje fotka na tapetě, teď
0: počítám. Já se třeba jako, já to vidím u mých dětí, oni vlastně jsou všichni online, vlastně celosvětově by se dalo říct, ale přitom sedějí vlastně fakt každý u toho svýho ve svém pokoji. To mi přijde strašná škoda. Jdeme rekapitulovat dál.
2: Relaxáda. Rekapitulace.

0: podklad je tam trošičku od někde odjinat. Tohle to je, dalo by se udělat takový docela zdařilý remix. Henderson zpívá Gloria, ty vokály, a jinak si s tím celý pohrál Medun. Takže trojka, která bojuje a vlastně je na 10. místě dneska. Z novinek minule, tak jako docela se zadařilo.
1: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala.
0: Tohle to byl můj tajný favorit. Pokáč a ignor, ale protože už je tady čtvrtý týden, to by byl mega zázrak, jako to by musela dát. To by musel dát úplně všichni, co poslouchají rádio teďka. Za mě ideální muzika, prostě já ho mám rád. Takže 9. místo, na 8. David Guetta. Sedmé místo, Dua Lipa. Na 6. dvojka, Robin Schulz a Walter Mott, Take It Slow. A jestli se nepletu, ne, pletu, nejsou tu naposledy, jsou tady třetí týden, takže ještě možná příště uslyšíme. Největší tahák kola je ale Miley Cyrus, která už je jenom Miley, takže Buzz Specials a jdeme na to. Je to taková prostě Madonna v mladším vydání. Jako ne, že by tak vypadala, jo, ale jestli jste viděli někdy její show koncertní, co tam vyvádí na pódiu, tak jako nejsou od sebe holky daleko. Na 4. Alex Warren. A teď už to budeme brát, že ta první trojka je tady vlastně kompletně naposledy, tak si to užijte, Atmo Music na trojce.
1: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej.
0: Na dvojce James Blunt. No a teď se mrkneme na to, kdo vyhrál. Je to taková jako australsko-britská spolupráce, by se dalo říct, protože Sonny Fodera je z Austrálie, dělal spíš tak jako house music, dostal se vlastně do té house music z klubové scény, kterou vlastně dělal zase v Adelaide, pak se přestěhoval do Velké Británie a tam nějakým způsobem se dal dokupy s Becky Hill. Ta je zajímavá tím, že ačkoliv nevyhrála britský hlas, tak se okolo ní dost točil hudební svět. No prostě dali to dohromady a vznikla tahle ta skladba, která dneska vyhrává relaxádu, jmenuje se Say Something a máme jasno, že jubilejní 1580. relaxádu vyhraje australsko-britský pár. Takže blahopřejeme a jdeme na to.
2: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
3: První místo.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax rádio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Ahoj, já jsem Eva Farna a zdravím vás z Leporela.
2: Žiju příběh z Leporela, skládám stránku ke stránce.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. října. Tento den roku 1902 se narodil zakladatel sítě McDonald Ray Kroc. Zemřel 14. ledna 1984. Roku 1947 přišel v Anglii na svět zpěvák rockových AC/DC Brian Johnson. 5. října 1936 se narodil český dramatik, politik a někdejší prezident Václav Havel. 10 let po něm také legendární český herec Rudolf Rušínský.
1: Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
0: Ročník 1954 je britský zpěvák Sir Bob Geldof, známý z kapely Boomtown Rats, ale také jako jeden z organizátorů benefičních monster koncertů Lifefest. Roku 1965 přišel na svět kanadský hokejista Mario Lemieux. O 10 let mladší je britská herečka Kate Winslet, známá hlavně z filmu Titanic. Ročník 1985 je členka skupiny Girls Aloud, angličanka Nicola Roberts.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 6 hodin, 1,5 minuty.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
3: Mlha je místy, že by se dala krájet, ale jinak předpověď meteorologická je slunečné pondělí a start nového týdne. Zpočátku bude většinou oblačno ráno a dopoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech, místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění, už pak bude krásně. Nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia. Dnešní a následující dva dny jsou pořád hezké na výlety, takže pokud pojedete nahoře v 1000 metrech nahoře, bude okolo 15, na Šumavě tam je pořád tepleji až 19 stupňů Celsia. No a na startu nového týdne pojďme si popřát trošku štěstíčka. Hlavně teď za volantem.

0: přeji štěstí. To jsme za to rádi. 5. října, start nového týdne. Mějte štěstí, get lucky, mějte štěstí. Co je to štěstí? Štěstí. Možná si vzpomenete na tu jednu filmovou ukázku z filmu Pro pamětníky. Pokud ne, tak já ji tady mám. Co je štěstí?
1: Musíte citovat s citem. Štěstí. Co je štěstí? Nůžka jenom zlatá.
2: Nůžka jenom zlatá.
1: To dovolte, to je hrozné, sedněte si, když jste cynik.

0: bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Relaxu, music is my best friend. Hudba je náš nejlepší přítel. Hudba nás doprovází na každém kroku. Doufám, že to tak bude i dnes s rádiem Relax. 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: A bude krásně slunečný den, ale teď to vůbec nevypadá. Zpočátku bude většinou oblačno ráno a dopoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer pak na většině České republiky bude jasno. Nejvyšší odpolední teplota nádherných 5. října, skutečně nádherný 23 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech 15 stupňů a na Šumavě 19 stupňů Celsia, k tomu bude vát slabý, proměnlivý vánek, jako když jsme na koupališti. Nebo někde na pláži. Jim Jamison.

0: Bejvoč a pozdrav pro všechny plavčíky, plavčice, kteří jsou ale v krytých bazénech, to je jasná věc, protože máme přece jenom 5. října, ale zatímco tady u nás v těchto končinách České republiky začíná zimní období, tak na druhé straně zeměkoule, na druhé polokouli už začíná zase naopak léto, letní období. A proto zdravíme ty, kteří nás poslouchají na webu radio-relax.cz, třeba v Austrálii.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Tak, tady k úvahy ke sluníčku, ke koupališti nebo k nějaké pláži, ale teďka pojďme na dálnice. D8 nájezd, exit 18 ve směru na Prahu, to je u Nové Vsi. Tady máme nahlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut. Kousek od Poděbrad je dopravní nehoda na dálnici D11, 39. kilometr ve směru na Jaroměř.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

6 hodin 43 minut, dotek sluníčka a Debbie Kahl na relaxu právě teď, právě dnes, pondělí 5. října. To už je ten podzimní čas. V sychravých podzimních a zimních dnech bychom měli určitě preferovat tyhle ty vitamíny. D3 nezapomeňte na silné C-čko, vitamíny skupiny B, B-komplex a klíčové jsou minerály zinek a hořčích, protože kvůli úbytku slunečního svitu, o kterém zpívá i Debbie Kahl, a chladnému počasí a vyšší koncentraci virů v uzavřených prostorách, třeba i v autobuse, potřebuje náš organismus cílenou podporu imunity a nervové soustavy. No a na nervy je samozřejmě dobrý relax. Teď tady Ed Sheeran a za chvilku aktuální doprava.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Kolize je na D7 před Prahou. Pokud svištíte od Louna od Slaného, tak přibrzděte od 3,5. kilometru ve směru na Prahu, kde se stala dopravní nehoda, srazila se 3 auta v levém pruhu.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: D7, dopravní nehoda, 3 aut se stala v levém pruhu 3,5 kilometru před Prahou ve směru do Prahy. Z Kladna máme telefonát.
2: Zdravím, tady řidič David. Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu v Kladně a Československé armády směrem do centra u nemocnice. Jsou dva autáky v sobě v levém pruhu, tak to určitě se zdrženě. Díky, ahoj.
1: Taky díky za informaci a šťastnou cestu.
3: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
4: 606 736 736.
3: S relaxem v pohodě na cestách.
5: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz

0: True. 7 hodin je přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Skoro se nechce věřit, když se rozhlídnete kolem sebe, že by dnes měl být slunečný den, ale taková je předpověď. Zpočátku bude většinou oblačno ráno a dopoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech, místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat, až bude sluníčko. Nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia. No a až se prokrájíte mlhou třeba do školy, tak za chvilku jsou tady Pet Shop Boys.

0: Na startu nového pracovního týdne máme pracovní dotaz na Facebooku Relax Radio. Co byste zvolili? Raději byste pracovali 4 dny za méně peněz, anebo 6 dnů v týdnu za pohádkový plat? Díl byste pracovali za víc peněz, anebo kratší pracovní týden, ale za míň penízků? Koukněte na Facebook Relax Radio, napište, jak byste to nejraději měli vy.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti? Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.

0: Jak to vypadá na silnicích? Linka řidičů 606 736 736. Aktuálně můžete dát informace stejně jako v minulé hodině, jako jste nám psali a nebo telefonovali. A my vám za to dáme teď možnost nahlédnout do minulosti 5. října.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. října. Tento den roku 1902 se narodil zakladatel sítě McDonald Ray Kroc. Zemřel 14. ledna 1984. Roku 1947 přišel v Anglii na svět zpěvák rockových AC/DC Brian Johnson. 5. října 1936 se narodil český dramatik, politik a někdejší prezident Václav Havel. 10 let po něm také legendární český herec Rudolf Rušínský.
2: Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
1: Ročník 1954 je britský zpěvák Sir Bob Geldof, známý z kapely Boomtown Rats, ale také jako jeden z organizátorů benefičních monster koncertů Life Fest. Roku 1965 přišel na svět kanadský hokejista Mario Lemieux. O 10 let mladší je britská herečka Kate Winslet, známá hlavně z filmu Titanic. Ročník 1985 je členka skupiny Girls Aloud, angličan.

0: Finally. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v Unhošti. V Unhošti směrem na Prahu, na kraji Unhošti, v ulici Pražská, se srazila dvě osobní auta. Počítejte s tím.

0: Máme přesně 7 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. Taky máme přesně pondělí 5. října a to bude slunečný den. Z počátku dne bude většinou oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a odpoledne by mělo být sluníčko i s krásnou podzimní teplotou 23 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech okolo 15 a na Šumavě 19 stupňů. Takže tolik předpověď počasí a co bude pak? Pak bude Kryštof.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do -35% při nákupu na 1899.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat na to, jak vám to jede, nebo nejede, konkrétně v Praze. Tak pozor, Říčany, tady je dopravní nehoda v ulici Říčanská, dvě osobní auta. Na Hájích v ulici Výstavní se srazila dvě osobní auta a taky na Praze 8. Kobyly si nehoda nákladního auta, která blokuje provoz, blokuje příjezd k Bulovce. V Unhošti na výjezdu směrem na Prahu je dopravní nehoda v ulici Pražská, dvě osobní auta.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Dnes odpoledne po 14. hodině bude naším hostem na Rádiu Relax automobilový závodník a odborník na zemědělství Jaroslav Mikuláš. S kolegou Davidem si budou povídat o základních pravidlech pro úspěch v závodech, ale taky o největších problémech českého zemědělství. Jaroslav Mikuláš hlavně zmapuje situaci na polích na Rakovnicku a Žatecku, kde má se zemědělstvím dlouholeté zkušenosti.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze se staly dopravní nehody kousek od sebe. Na Hájích už jsme informovali o dopravní nehodě v ulici Výstavní, kde se srazila dvě osobní auta. O kousek dál, a to už jsou Horní Měcholupy, v ulici Belova se střetlo osobní auto s chodcem, takže na místo vyrazili integrovaný záchranný systém, záchranka i policie. Nehoda je v ulici Střekovská na příjezdu do Prahy. Je to dopravní nehoda dvou osobních aut a o kousek dál blokuje dopravu příjezd k Bulovce nákladní auto. Takže tyhle ty dopravní nehody už jsme hlásili a přibyly ještě dopravní nehoda v Tursku, kde probíhá vyšetřování nehody dodávky nákladního auta složky integrovaného záchranného systému na místě. Jeďte opatrně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin 1 minuta.
1: Kralupy otevřou opravené náměstí a hokejisté Kladna v prodloužení porazili Litvínov. Dobré ráno, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kralupy dokončili rekonstrukci Seifertova náměstí, je naproti kulturnímu středisku Vltava. V novém jsou trávníky, chodníky, kolonáda i kašna. Práce vyšly na 100 milionů korun, jejich součástí byly i úpravy Mostní ulice. Slavnostní otevření opraveného náměstí proběhne ve středu od 11 hodin. Dálnice D7 a D8 má spojit nová propojka. Povede od Úžic přes Kralupy k letišti Václava Havla, radní Josef Pátek.
3: Je to klíčové dopravní spojení právě mezi těmato dvěma dálnicema, protože dneska veškerý tranzit například prochází přes Kralupy nad Vltavou, protože když se podíváme na tok Vltavy, tak Vltavu je možno v podstatě přejet v Praze a potom až v Kralupech. Toto propojení má za cíl právě kapacitně propojit obě dvě dálnice a být v podstatě další cestou mezi Pražským okruhem, touto přeložkou a silnici 1/16.
1: Stavět se ale jen tak nezačne.
3: Celá stavba je rozdělená do 3 etap, které by měly být zprovozněny současně. Problém je trochu s polekami, který se nám odvolává do správních řízení a který tuto stavbu zdržuje. Každopádně děláme všechno pro to, aby jsme tuto stavbu mohli zahájit co nejdříve.
1: Celý projekt závisí i na dostavbě Pražského okruhu.
3: Jedna z podmínek pro zprovoznění propojky D7 D8 je dokončení Pražského okruhu v jeho severní části. Pokud všechno půjde dobře, mohli bychom zahájit tuto stavbu v roce 2029 a je to určitě stavba minimálně na 2 roky.
1: Václav Havel by dnes měl 90. narozeniny. Česko si toto jubileum po celé zemi připomíná řadou vzpomínkových akcí. Na ruzeniském letišti a na Pražském hradě jsou k vidění i výstavy o jeho životě. Slovensko na severovýchodě země odhalilo sochu sovětského maršála Koněva. Robert Fico se na tom domluvil s ruským prezidentem Putinem. Praha 6 naopak Koněvovu sochu vzhledem k historickým událostem před několika lety odstranila. Na Žižkově se ze stejného důvodu Koněvova ulice přejmenovala na Hartigovu. Sport. Hokejisté Kladna porazili Litvínov 3-2 po prodloužení. Přerušili tak sérii 4 proher v řadě. Třinec vytvořil nový rekord extraligy. Oceláři vyhráli všech 8 úvodních zápasů sezony. To se ještě nikomu nikdy nepodařilo. Včera navíc smetli Olomouc 9-0.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Teplé počasí pokračuje, odpolední maxima 19 až 22 stupňů. Ranní mlhy se brzy rozpustí a dočkáme se slunečné, jasné nebo skoro jasné oblohy. Podobné počasí čekáme i zítra.
0: Ano, po ránu je mlha a taky dlouhé.

0: Kolik pak pracovních dnů v týdnu má taková hvězda jako kytarista, zpěvák Bruce Springsteen? Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz. Raději byste pracovali kratší týden, 4 dny za méně peněz, anebo 6 dnů v týdnu za pohádkový plat? Píše tady Irisek k tomu, 4 dny v týdnu efektivněji za stejný plat. Systém 4+3 by byl podle mě akorát, píše, zvýšila by se efektivita lidí a pak by si zasloužili 3 dny volna, anebo pátky home office tam, kde to jde. A celkově by to v ČR, tady souhlasím, chtělo trošku zlepšit platy.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z Prahy západ píšete z Turska, silnice 240, že je dopravní nehoda. Někdo píše, že je to nákladní vozidlo a někdo havárie dodávky. Takže každopádně na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Je to u Turska na Praze západ.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

5. října přejeme všechno nejlepší dnešním oslavenkyním Eliškám, ale 5. říjen v minulosti byl hodně bouřlivý den. Například rok 1914. V tento den se uskutečnil první letecký souboj. Pilot francouzského bombardéru sestřelil německý letoun. O pár let později, v roce 1925, archeolog Howard Carter vstoupil poprvé do pohřební komory faraona Tutanchamona. A v roce 1962 britská skupina Beatles vydala svůj první velký hit, a to byla tahle ta písnička Love Me Do.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Přesně jako zpívá Marek Ztracený, tak já jsem to měl na začátku nového týdne, když jsem chodil do školy. Je to zlý, určitě půjdu do školy, ano, ale že půjdu k tabuli, budu vyvolán a nebudu vědět. Tak z toho jsem měl vždycky nervy, trauma a tak dále. Dneska doufám, že budou učitelé schovývaví, protože je Mezinárodní den učitelů, ačkoliv v České republice se tento den až tolik neslaví. Mezinárodní den učitelů, Světový den učitelů, je mezinárodní den, který byl vyhlášen organizací UNESCO v roce 1994 a koná se každoročně 5. října. Ale v České republice a na Slovensku se Den učitelů připomíná 28. března, protože to je den narození Jana Amose Komenského. Škola hrou?
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jedeme do tunelu, konkrétně do Strahovského. Pokud běžíte do Strahovského tunelu, počítejte se zdržením ve směru na Barrandovský most, se stala dopravní nehoda, dodávka a osobní auto.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud vyjíždíte z Prahy, najíždíte na D7 ve směru na Chomutov, zbystřete a zvolněte na 3,5 kilometru, zhruba od 3. kilometru jsou dvě havarovaná auta, došlo ke střetu nákladního a osobního vozidla. Na místě nehody jsou složky integrovaného záchranného systému. D7, 3,5 kilometr ve směru na Chomutov.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: 9 hodin právě teď máme pro vás nové zprávy.
1: Slaný rozšiřuje výhody na kartě občana a na ministerstvech se bude propouštět. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Slánská karta občana nově nabízí slevu v místním muzeu. Její držitelé za vstup do stálé expozice zaplatí místo 100 korun jen 80 korun. Po letní slevě na vstupném na plovárnu tak jde o další zvýhodnění. Do budoucna se navíc počítá se zapojením slánského kina, divadla nebo městského centra Grand. V Berouně probíhá podzemní deratizace. Po městě jsou rozmístěné návnady na hlodavce. Majitelé psů by je tak neměli nechávat volně pobíhat. Obyvatelé navíc mohou radnici na místa se zvýšeným výskytem potkanů sami upozornit. O práci přijde 10% úředníků na ministerstvech. Místo ztratí postupně během příštího roku. Nahradit by je částečně mohli lidé, přijatí na zkrácené úvazky nebo brigádníci. Prezident Petr Pavel se kvůli zahraniční cestě nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černoušek na Litoměřicku. Chyba v načasování ho prý mrzí. Prodej volně rostoucích hub se řídí přísnými pravidly. Upřesní mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
3: Prodejce musí být držitelem platného osvědčení o zkoušce ze znalosti hub. Prodávané huby dále musí být na sucho očištěné, bez příměsí a nečistot. Plodnice nesmějí být přestádlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké. Zároveň mohou být rozděleny maximálně jedním řezem a musí zůstat zachováno spojení s klobouku střeněmi.
1: Houby teď podle Českého hydrometeorologického ústavu rostou hlavně v Krušných horách a na Liberecku.
2: Sport.
1: Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony zřejmě získá Pavel Šulc. Po první části hlasování vede. Konečné výsledky se dozvíme dnes. Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 prvenstvími.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Dopoledne už ve středních Čechách a okolí převážně slunečné. Teploty nám postupně vystoupají na 19 až 22 stupňů. Podobné počasí čekáme do středy, ve čtvrtek se zatáhne a v pátek i citelně ochladí.
0: Já ještě do pondělního dopoledního vysílání přidám Michaela Jacksona hit Billie Jean a víc už má pro vás připravený Terka.
2: Adam, David Latovský, Relax Radio.

To byla písnička od Miráje s názvem Vlci a startuje dopolední Café Time. Dneska jsem tu opět já, Terka, a užijeme si toto dopoledne plné hudby, informací a spoustu zajímavostí. Mám pro vás jednu zajímavost a to je, že dnes slaví svátek Eliška. Máme 5. října a Eliškám přejeme všechno nejlepší. Také je dneska významný den pro učitele, protože ty mají dnes mezinárodní den. Je to oslava toho, jak jsou pro nás důležití a že je tady v našem státu a nejenom státu, na naší planetě potřebujeme, aby nás dále vzdělávali. No a dnes taky slaví narozeniny Kate Winslet nebo Jesse Eisenberg. No a důležitá osoba, která pro nás tady v Česku by dnes oslavila 90. narozeniny, tak to je Václav Havel. Budeme na něj dnes určitě vzpomínat i v rámci Dne učitelů a samozřejmě vám přejeme krásné pondělí.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

Určitě si všichni uvědomujeme, že technologie jdou hodně rychle dopředu, a to i v rámci dopravy. Protože se stane, že máme auta, ve kterých sedíte, jen zmáčknete tlačítko a ono za vás zaparkuje. No ale už se nám stává i to, že by ty auta mohly jezdit bez řidičů úplně. Dokonce jedna firma už zavedla takové kamiony. O jaké kamiony se jedná a kde už v tuto chvíli jezdí? No to se dozvíte za malou chvilku. Taky se dozvíte informace o dopravě.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice, máme tady zprávu od naší posluchačky Evy. Ahoj relaxáci, pozor na změnu přednosti na křižovatce z Unhoště na Přítočno. Hlavní je aktuálně ve směru Přítočno-Jeneč. Při příjezdu z Unhoště jste na vedlejší. Hned ráno se to stala nehoda, tak věnujte pozornost i ostatním řidičům. Šťastný dojezd, Eva. Děkujeme moc za tuhle zprávu a vy si určitě dejte u Unhoště pozor. No a já mám pro vás informaci z dálnice. Na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D7 je dopravní nehoda osobního automobilu a nákladňáku. Tak na to si dejte samozřejmě pozor taky. Projíždějte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

To, že za nás automobily už umí třeba i zaparkovat, tak na to jsme si zvykli, ale že by dokonce auta jezdila úplně bez řidiče, to si já za sebe ještě neumím úplně představit. Ale vy už byste měli, protože německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném provozu po veřejných silnicích, je vůbec prvním autonomním nákladním vozem zprovozněným v zemi. No já myslím, že nejenom v zemi, myslím, že se to týká celé Evropy. No a to, že za chvilku budou na silnicích auta, která nikdo neřídí, tak to je opravdu zvláštní situace a doufám, že to nepovede k nějakým komplikacím, protože třeba německé silnice jsou na tom poměrně dobře, jsou dobře viditelné, jsou průjezdné, ale tady u nás v Česku si myslím, že by to trošku mohl být problém a kamiony by možná mohly zůstat někde v poli.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v ulici 9. května v Hořovicích. Je tam konkrétně nehoda jedné dodávky a bagru. Tak pozor na to, projíždějte opatrně, při nejlepším to vemte jinou ulicí. No a kdybyste i vy měli nějaké informace o dopravě, tak nám je určitě dejte vědět.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Přesně 9:55 vám na Rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: Králův dvůr řeší parkování v ulici Pod Bory a hokejisté Kroup smetli Kadaň. Hezké dopoledne u zpráv na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Králova dvora se mohou vyjádřit k úpravě parkování v ulici Pod Bory. Původní návrh občanů na její zjednosměrnění sice radnice před časem neschválila, odborníci z ČVUT ale vypracovali nové řešení. Právě to je určeno k veřejnému posouzení, více v aktuálním měsíčníku. Volnočasový areál Růžová se v Rudné u Prahy začne stavět do konce roku. A to i v případě, že se město nedohodne s majiteli všech pozemků. Pracovat se začne na těch, které už město vlastní. Mimo jiné tu vznikne i nový skatepark. Obec Lhotka u Mělníka má nové odpočinkové místo pro turisty. Je u páteřní turistické trasy z Mělníka na Bezděz. Nabízí přístřešek, lavice, stoly i stojany na kola. Nechybí ani informační tabule o přírodních zajímavostech. Návštěvníci se tu tak zase cítí o něco lépe. Lodní doprava v Česku za letošní první pololetí připravila méně nákladů. Kromě sucha za to mohly i zamrznuté řeky během zimy. Mírný pokles hlásí i nákladní doprava na silnicích. Údaje o železnici zatím ministerstvo dopravy nezveřejnilo.
2: Sport.
1: Hokejisté Kroup porazili Kadaň 9-0. Asistent trenéra Kroup Šimon Antončík.
3: Vlastně se zúročilo to, že Kadaň měla čtvrtý zápas teďka vlastně v týdnu, jo, takže jim došly síly vlastně a byli úspěšní předtím v těch zápasech, takže maličko jim prostě došla jak kdyby šťáva motivace a ten konec už byl v té naší režii.
1: Ve středu Kroupy jedou do Vrchlabí.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. 5. říjen, dál slunečný, s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty v maximech mezi 19 až 22 stupni. Zítra slunečno a ještě o stupeň více. Podobné to bude i ve středu. Ve čtvrtek už více mraků, pátek pak přinese citelnější ochlazení.
0: My tady máme u studia takovou krásnou terasu, ze které je vidět k nám do údolí tady v Kladně. No a shodli jsme se s Davidem na tom, že nám tohle krásné a slunečné počasí vůbec nevadí.
5: Ano, já už na tu terasu utíkám, už abych tam byl.
0: No, tak doufám, že vy si taky užijete alespoň kousek toho dnešního svitu s námi. A s naší hudbou. Dáme si mandraž, že zazpomínáme na tuhle kapelu, která už asi nikdy nebude pospolu, ale i tak jejich písničky s námi pořád zůstávají a jsou poměrně aktuální. Tak Šrouby a Matice už za malou chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: David Latovský.
6: David Latovský.
2: Relax.
6: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou. No a naším dnešním dopoledním tématem budou ty největší a nejdražší věci světa. Pokud vás nějaké takové věci napadají, tak mi klidně napište na 606 736 736. Každopádně podíváme se na domy, hmoty nebo třeba jachty. Tak pozorně poslouchejte. No a taky nás dneska během dopoledne ještě čeká soutěž o vstupenky. Takže kdybyste chtěli vyrazit za kulturou, budete mít možnost s rádiem Relax.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr
3: a šíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedení od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

Na rádiu Relax se teď při pondělku budeme bavit o těch největších a nejdražších věcech na světě. Jedná se o věci, které si určitě nebudeme moc pořídit a je až nepředstavitelné, kolik za ně ostatní museli zaplatit. Třeba nejdražší nemovitostí na světě je budova Antilia v Bombaji. Ta stojí přepočtu 2 miliardy amerických dolarů. Je to soukromá rezidence miliardáře Mukeshe Ambaniho. Má 27 pater, odolá zemětřesení a stará se o ní zhruba 600 zaměstnanců. Tak to bylo něco z nemovitostí, ve kterých se dá bydlet. Nebavíme se o nějakých kancelářských mrakodrapech. Ano, byla to budova pro bydlení. Pak tady máme taky třeba nejdražší materiál. To jsem netušila, je to antihmota a desítky bilionů amerických dolarů stojí 1 gram. Je to nejdražší látka a materiál na světě. Její neuvěřitelně náročná a pomalá výroba v částicových urychlovačích vysvětluje cenu do astronomických výšin. No a třeba nejdražší jachta, ta se jmenuje History Supreme a stojí 4,8 miliardy amerických dolarů. Je to nejdražší plavidlo na světě, na jehož výrobu bylo použito přes 100 000 kilogramů zlata a interiér dokonce zdobí stěny z meteoritu a kostí dinosaurů. Tak jsou to opravdu neuvěřitelné částky a samozřejmě častokrát i trochu zbytečné věci. Na druhou stranu, když na to někdo má, proč ne?

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: To byly Schody z nebe od Terezy Kendlové. Máme 10 hodin a 43 minut k tomu a vy posloucháte Radio Relax. Dnes dopoledním Café Timeu se bavíme o těch nejdražších a největších věcech na světě. Bavili jsme se o jachtě, domu a nebo teď se budeme bavit taky o hodinkách. Jedná se o nejdražší hodinky na světě, které se jmenují Graff Diamonds Halcyon a stojí 55 milionů dolarů. Nejdražší hodinky, které kdy byly vytvořeny. Jejich astronomickou hodnotu ale netvoří strojek, ale 110 karátů mimořádně vzácných a velkých barevných diamantů v platinovém náramku. Ty hodinky, úplně upřímně, nejsou úplně to nejhezčí, co jsem kdy na světě viděla. Pak tady máme taky obraz, tak mohli byste si myslet, že se jedná o Monulízu, ale není tomu tak. Nejdražší obraz je Salvator Mundi. Ten stojí 450 milionů dolarů a je to olejomalba připisovaná právě ale Leonardu da Vincimu. Nejdražší umělecké dílo historie v roce 2017 a v aukci ho koupil saudský korunní princ. No a největší firma, která existuje a zároveň i ta nejdražší, tak to je Nvidia. Jedná se o firmu, která má hodnotu v přepočtu 5,4 bilionu amerických dolarů. Je to absolutní dominance na poli výpočetních čipů pro umělou inteligenci, katapultovala Nvidia na vrchol světových trhů a už je tomu tak pár let. No, to byly ty nejdražší věci. Vzpomenete si i vy na něco opravdu drahého, co byste si třeba chtěli pořídit, nebo co vás zaskočilo, že stojí tolik korun, neboli dolarů v přepočtu na spoustu těchto článků, tak napište mi na 606-736-736.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time a my se dnes bavíme o opravdu drahých, možná těch úplně nejdražších věcech na světě. Bavili jsme se o domech, hodinkách nebo třeba zlaté jachtě. No a teď mi tady přišla zpráva od posluchačky Nikol. Ahoj, chtěla bych si koupit adventní kalendář od Tiffany & Company. Cena je kolem 110 tisíc dolarů. To je opravdu vysoká cena na adventní kalendář. Samozřejmě se v něm schovávají šperky od Tiffanyho, což znamená, že musí být poměrně drahý. Ale řekněme si upřímně, možná je to opravdu ten nejdražší adventní kalendář. Uvidíme a samozřejmě Nikol přeju, aby si ho jednoho dne přece jen pořídila.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.

0: Dvě minuty po 11. hodině posloucháte Radio Relax.
1: Vandalové v Postulopertech škodu zaplatí a v pátek se výrazně ochladí. Klidné pondělí přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Vandalové, kteří v létě poničili novou dlažbu na náměstí v Postulopertech, se přihlásili. Krátce po slavnostním otevření náměstí ji postříkali černou kapalinou. Nebylo jim ještě ani 18 let. Trest jim tak kvůli věku nehrozí. Škodu, která městu vznikla, ale po dohodě uhradí. Kroupští strážníci nově sídlí v Lutovínově ulici. Přestěhovali se sem z Hálkovy. Ředitel Ladislav Voves.
3: Vznikne zde například nová výuková místnost, která bude kromě vzdělávání strážníků využívána i pro různé programy spojené s prevencí kriminality. Změna prostor bude také využívána k zajištění efektivnějšího uplatnění neustále se rozšiřujícího kamerového systému, které nebylo v předchozí služebně vzhledem k omezeným prostorám již možné provádět.
1: V Lutovítově ulici kromě strážníků sídlí i dobrovolní hasiči. Na pražské Ladronce vzniká 400 metrů dlouhá dráha pro jezdce na kolečkových bruslích. Součástí bude i o polovinu kratší ovál pro rychlostní bruslení. Chybět nebude ani menší výuková plocha pro začátečníky. V zimě tu navíc půjde vytvořit ledové kluziště. Hotovo už za rok. Umělou inteligenci využívá v práci už více než polovina Čechů, konkrétně 56%. Před dvěma lety to byla jen třetina. Mezi zaměstnanci ale rostou obavy z toho, že je AI jednou nahradí. 12-letá dívka zemřela v USA během přestřelky kvůli sporu o parkovací místo. Další 4 lidé utrpěli lehčí zranění. Policie po pachatelích pátrá.
2: Sport.
1: Anketu Zlatý míč České republiky vyhrál Patrik Šik. Překvapivě tak smazal náskok Pavla Šulce, který skončil druhý. Bronzová pozice patří Ladislavu Krejčímu. Letos šlo o jubilejní 30. ročník.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
1: Babí léto pokračuje, dnes se slunečnou oblohou a 19 až 22 stupni. Zítra i ve středu dál modrá obloha a až 23. Ve čtvrtek se už zatáhne i mírně ochladí. Výraznější pád teplot pak čekáme v pátek.
0: Posloucháte Radio Relax a já vám za malou chvilku tady nabídnu soutěž o vstupenky. Budete moc Rádiem Relax vyrazit za kulturou, tak zůstaňte s námi. A z hudby vám nabídneme Charlieho Puta s písničkou Changes a nebo taky Maroon 5, Marshmallow a jejich Closer. Tak poslouchejte Radio Relax a krásné pondělí.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: David Latovský.
5: David Latovský.
2: Relax.
5: Relax Radio.

0: dopolední soutěž. Je to soutěž o dvě vstupenky na akci Muzikálový koktejl. Je to speciální večer, který se bude konat v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol Kladno. No a co to znamená Muzikálový koktejl? Je to takové speciální představení, které má prvky divadla, nového cirkusu a můžete si vychutnat hity z muzikálů třeba Phantom Opery, Mamma Mia, Sanitka, Cirkus Humberto, Rebelové, Hříšný tanec a spoustu dalších. Tak pokud chcete vyrazit na takovýhle krásný kulturní večer, tak stačí poslat správnou odpověď na číslo 606-736-736 a můžete si tak vyhrát svoje dvě vstupenky, které využijete na Muzikálový koktejl. Dnešní dopolední otázka zní: v muzikálu Mamma Mia jsou písně které hudební skupiny? Stačí napsat na 606-736-736 a můžete to být právě vy, kdo získá dvě vstupenky na 23. října od 19 hodin na Muzikálový koktejl v kině Sokol v Kladně. Tak pište a soutěžte.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax.

0: při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

garda nového člena. Jedná se o čivavu, jmenuje se Komando, je mu 13 měsíců a váží 7 kilo. Přesto už dostal vlastní taktickou výbavu. Vestu, brýle, helmu a dokonce malou kameru na hlavě. Komando je nejmenším členem zhruba 350 člené psí jednoty. Zatímco většina tvoří němečtí ovčáci nebo labradoři, tato čivava trénuje například běh přes překážky a má se zapojit i do pátracích a záchranných akcí. Garda ho adoptovala před 6 měsíci poté, co se o něj jeho starší majitelé už nemohli starat. Od té doby se Komando objevuje také na ceremoniálích, školních akcích a v reklamních aktivitách gardy. Tak vidíte to, i když jste malí, občas vás čekají velké věci.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně máme dopravní nehodu na D7 na 70. kilometru ve směru na Chomutov. Automobil tam narazil do dopravního značení, tak si na to dejte pozor. A další dopravní nehodu tady máme na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D7, kde je pořád a stále dopravní nehoda automobilu a nákladního automobilu. Tak si dejte pozor, projděte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu při pondělí.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Dnes na Radio Relax hrajeme o dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Jedná se o velmi speciální událost, která se bude konat v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol Kladno. Na místě můžete vidět spoustu, ale spoustu věcí, jako jsou prvky divadla a nového cirkusu, koncertní show, no a potom i hity z různých muzikálů. A naše dnešní soutěžní otázka zněla, jaká skupina má písničky v muzikálu Mamma Mia. No a správnou odpověď jste posílali na číslo 606-736-736 a já doufám, že už má ve studiu Kačku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Kačko, ty jsi nám odpověděla správně a já tu správnou odpověď samozřejmě chci ještě slyšet jako potvrzení.
1: Je to skupina ABBA.
0: Správně, je to tak. Právě z ABBY, neboli od ABBY, můžeš slyšet písničky v muzikálovém koktejlu. Koho vezmeš sebou? Vyhrála si dvě vstupenky.
1: Partnera vemu.
0: Ano, a máte rádi muzikály? Viděla jsi nějaký v poslední době?
1: Viděla, určitě. V Karlínském divadle, všude možně.
0: No takže velcí fanoušci muzikálu, tak to mám radost, že lístky putují právě k vám. Já vám přeju, ať si to moc užijete, nezapomeňte, je to 23. října od 19 hodin. No a vy ostatní, pokud se na vás nedostalo, tak vůbec nezoufejte, protože budeme hrát každý tento den v tomto týdnu. Tak jo, Káčo, doufám, že si to užijete a mějte se krásně.
1: Ahoj. Ahoj.
0: A jak už jsem říkala, vy ostatní se můžete zapojit taky. Zítra, pozítří a až do pátku můžete soutěžit s námi na Rádiu Relax.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Krásné poledne, pojďme s Davidem na zprávy.
1: Zakládání černé skládky se nevyplácí a kontroly prodeje alkoholu mladistvým nedopadly dobře. Více ve zprávách, u kterých vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Stůl, židle nebo koberec do nádob na směsný odpad nepatří. V Lounech si ale přesto někdo do nich pokusil odložit. Na kamenách jej ale viděli strážníci, dostal několika tisícovou pokutu. Svůj nepořádek si navíc musel odvést. Dopadných hříšníků nejen v Lounech přibývá. Berounské letní koupaliště v létě narazilo na své limity. Nápor návštěvníků v tropických dnech byl extrémní. Areál letos díky přízni počasí navštívilo o 36% více lidí než loni. V Mělníku bude začínat stezka svaté Ludmily. Mluvčí města Jan Denemark Nováček.
3: Právě u nás na Mělníku se totiž kdysi kněžna narodila. 132 km dlouhá stezka povede místo, kde žila, působila i zemřela. Mělníka tak bude pokračovat přes Nelhozeves, Budeč, Levý Hradec na Pražský hrad, odtud na Pražské náměstí Míru, dále na Barrandov, Ořech a Karlštejn na hradiště Tetín. Právě tam světice v roce 1921 zemřela.
1: Stavba stezky je v přípravě. Vlaky, metro, tramvaje i autobusy. Všechny tyto dopravní prostředky nabídne terminál na pražském Smíchovském nádraží. Radní už vybrali dodavatele stavby. Počítá se i s parkovacím domem. O dalším postupu rozhodne nové vedení města. Alkohol je pro mladší 18 let v Česku stále snadno dostupný, zjistila to Česká obchodní inspekce. Řada prodejců podle ní porušuje předpisy. Ze 190 kontrol si mladí mohli v obchodech kořálku nebo pivo koupit ve 154 případech, tedy ve více než polovině. Padly tučné pokuty a kontroly budou pokračovat. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord. Vyhráli všech 8 úvodních zápasů nového ročníku extraligy. Předtím to nikdo jiný nedokázal. Ve včerejším utkání navíc doslova zazářili. Olomouc doslova smetli 9-0.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. V našem kraji dál zůstane slunečno, maxima 19 až 22 stupňů. Zítra je ve středu, dál modrá obloha a až 23. Ve čtvrtek se zatáhne a mírně ochladí. Smraky počítejme i v pátek, kdy má být jen 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Davide, přiznej se, i tobě se někdy podařilo zakoupit si alkohol, aniž by si byl ještě dospělý.
1: Podařilo, ano, podařilo. Je to tak. Terko, tobě taky, že jo? Je to tak.
0: Samozřejmě, no. A měli jsme na to vyhrazené ty místa, kde nám to právě prodávali. Měli jsme to vytipované, nebudu lhát.
1: No, mluvíš z duše. Já teda jako jsem šel do vína tehdy, jako no, víno.
0: Už do vína? Tak to my jsme zase měli, no to víno je takové dospělácké pití, podle mě. My jsme pili takové ty sladké drinky prostě, no to ani nebylo, já to skoro nechutnalo jako ani alkohol.
1: No vidíte, my se nezdáme s Terkou, že jo, no.
0: No my už se známe navzájem.
1: Teda, že se nezdáme, takhle se
0: nezdáme. Nezdáme se, tak, to je pravda. Myslím, že nám vše, už toho všeho hrabe, už to nezvládá. Tak zůstaňte s námi, i když jsme takovýhle rebelové, a nezapomeňte na to, že ty nejlepší věci jsou zadarmo.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Městský stadion Sletiště v Kladně bude v sobotu 10. října hostit již čtvrtý ročník dobročinného běhu pro hospic. Společně až do konce. 5-kilometrová trasa vedoucí ze stadionu do přilehlého lesa je určena jak pro rekreační i trénované běžce, tak i pro chodce, rodiny z kočárky nebo návštěvníky se psy na vodítku. Registrace bude od 9 do 11 hodin a start potom proběhne v 11.30. Připraven je i doprovodný program pro celou rodinu. No a taky tady pro vás máme pozvánku na hokej. Rytíři budou hrát proti Mladé Boleslavi v pátek 9. října od 18 hodin. Tady na zimním stadionu v Kladně. Tak vyražte jak na hokej, tak na běh.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Vozy, dva leasingy, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho něco.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. října. Tento den roku 1902 se narodil zakladatel sítě McDonald Ray Kroc. Zemřel 14. ledna 1984. Roku 1947 přišel v Anglii na svět zpěvák rockových AC/DC Brian Johnson. 5. října 1936 se narodil český dramatik, politik a někdejší prezident Václav Havel. 10 let po něm také legendární český herec Rudolf Rušínský.
1: Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
0: Ročník 1954 je britský zpěvák Sir Bob Geldof, známý z kapely Boomtown Rats, ale také jako jeden z organizátorů benefičních monster koncertů Life Fest. Roku 1965 přišel na svět kanadský hokejista Mario Lemieux. O 10 let mladší je britská herečka Kate Winslet, známá hlavně z filmu Titanic. Ročník 1985 je členka skupiny Girls Aloud, angličanka Nicola Roberts. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu 13. hodina, je tu i David Latovský, pojďme mu dát slovo, začínají zprávy.
1: Ve Slaném je opravené hřiště a Patrik Šik se možná vrátí do reprezentace. Další zprávy pro vás, klidné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Slánské hřiště v Gagarinově ulici je v novém, v původní podobě už dosluhovalo, nahradilo jej nové víceúčelové sportoviště. Nabízí plochu pro tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal. Přímo na místě zítra proběhne setkání vedení města s občany. Začátek v 5 odpoledne. Rudná u Prahy má nový pole point, slouží pro kontaktování policie, například při podávání oznámení nebo získávání informací. Je v Karlovotýnské ulici. Využít se dá nepřetržitě. V krizových situacích je ale stále potřeba kontaktovat linku 158 nebo 112. V Žadci někdo poničil dětské hřiště a šachovnici. Polil je lepkavou tekutinou. Šachovnici navíc počmáral a figury rozházel po okolí. Město už situaci napravilo, po pachateli ale dál pátrá. Obří multifunkční hala se v Pardubicích začne stavět v prosinci. Na hokej nabídne kapacitu 23 000 diváků, při koncertech ještě o 2000 více. Počítá se i s bazénem, parkovacím domem, restauracemi, kancelářemi i obchodními prostory. První půly by se tu mělo hodit v roce 2030. Prodej volně rostoucích hub se řídí přísnými pravidly. Upřesní mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
3: Prodejce musí být držitelem platného osvědčení o zkoušce ze znalosti hub. Prodávané houby dále musí být na sucho očištěné, bez příměsí a nečistot. Plodnice nesmějí být přestádlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké. Zároveň mohou být rozděleny maximálně jedním řezem a musí zůstat zachováno spojení z klobouku s třeněmi.
1: Houby teď podle Českého hydrometeorologického ústavu rostou hlavně v Krušných horách a na Liberecku.
2: Sport.
1: Patrik Šik nevyloučil návrat do fotbalové reprezentace. Líbí se mu změny pod novým trenérem Deniou. Kolem týmu je podle něj navíc i pozitivnější atmosféra. Útočník Leverkusenu dnes také převzal zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí dál slunečné, teploty v maximech mezi 19 až 22 stupni, v noci 8 až 5. Zítra je ve středu opět modrá obloha s maximy u 23 stupňů Celsia. Ve čtvrtek se zatáhne a mírně ochladí, mraky pak čekáme i v pátek, kdy ale má být už jen 12 až 15 stupňů.
0: Tak co by si řekl takovému pondělnímu odpolednímu výletu, budeme cestovat do Barcelony se
1: Může
0: Sebastianem.
1: Být, no už balíme kufry.
0: A my vám s Davidem všem přejeme
1: klidné pondělí.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Sebastián a Barcelona na relaxu. Nakoupili jste hromadu zlevněného jídla v domnění, že ho 100% nějak užijete. Všechno jste uklidili do lednice a následně vypustili z hlavy. Jenže podobné scénáře mnohdy končí zbytečným plýtváním. Celá třetina Čechů vyhazuje jídlo a přiznává, že vyhazuje minimálně několikrát do měsíce i potraviny, které vlastně nebyly vůbec použity. Špatné uchování přebytků z vaření nebo nedostatečná kontrola data spotřeby, příliš velké nákupy a zkažené potraviny, které se nestihnou spotřebovat. To jsou důvody, proč končí nakoupené a nevyužité jídlo v odpadcích. Otázka na vás, milí posluchači, relaxáci, jaké jídlo nejčastěji vyhazujete? Tak když to zaměřím na tu naší domácnost, tak u nás doma to bude rozhodně pečivo, ale vždycky je to strašně líto, když prostě berete ty housky a teď to hážete do toho koše. Tak jak jste na tom vy? Jaké jídlo nejčastěji vyhazujete? Otevírám dnešní téma ve Fresh Timeu. 606 736 736. Na tohle číslo můžete volat a nebo i napsat SMSku.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

Jakub Ondra on the menu a my si taky možná dáme nějaké meníčko. Pokud si dáváte vy to odpolední k jídlu, tak přejeme samozřejmě dobrou chuť. No a hudební menu, tak to sestavujeme my tady v rádiu, abyste měli příjemnější pondělí, abyste měli příjemný start pracovního týdne. Jaké menu sestavíte vy, ale ve středu večer v hitparádě relaxádě, tak to už je samozřejmě na vás. Potřebujeme jen vaše hlasy, takže pokud máte čas, vyražte k nám na web radio.relax.cz, odkaz hitparáda relaxáda a zahlasujte pro svého favorita. Jak to vypadá aktuálně na prvním, druhém a třetím místě? Tady je rychlá rekapitulace.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: Tiësto a John Legend v éteru Rádia Relax. Díky, že jste s námi a máme pondělí 5. října. Ale my se teď trošku v čase posuneme dopředu. Mám před sebou datum, který zní jak vystřížený z katastrofického filmu. V roce 1960 totiž vypočítali den zkázy lidstva. Ano, slyšíte správně. Pátek 13. listopadu roku 2026, což je za chvilku. A proč to takhle dopředu zmiňuji? Tenhle termín totiž nevymyslel žádný internetový šílenec. Už v roce 1960 ho vypočítal fyzik Heinz von Forster se svými kolegy. Vycházeli z tehdejšího prudkého růstu světové populace a matematický model jim ukázal, že právě v roce 2026 by měl počet lidí na Zemi začít matematicky mířit do nekonečna. Jinými slovy, lidé se měli tak množit, až bychom se podle tehdejší předpovědi doslova umačkali. Jenže model narazil na realitu. Přibližně od roku 1993 začal skutečný růst populace za jejich křivkou zaostávat a porodnost celosvětově výrazně klesla. Takže můžeme být v klidu. 13. listopadu svět pravděpodobně neskončí. Tedy myslím si, že tady je krásně vidět, jak vlastně čísla umí předpovědět budoucnost, ale člověk jim občas udělá čáru přes rozpočet.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: tohle je Harvel, vy jste s Relaxem a za chvilku 14. hodina a po 14. hodině bude naším hostem automobilový závodník a odborník na zemědělství Jaroslav Mikoláš. Máte se rozhodně na co těšit, za chvilku tady bude s ním i David, takže zdravíme na všechny naše frekvence a rozhodně i dál buďte s námi.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morilo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax.

0: minuty, 14. hodina, se mnou už ve studiu připravený na zprávy David Latovský.
1: Králův dvůr řeší parkování v ulici Podbory a hokejisté Kroup smetli Kadaň.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Králova dvora se mohou vyjádřit k úpravě parkování v ulici Podbory. Původní návrh občanů na její zjednosměrnění sice radnice před časem neschválila, odborníci z ČVUT ale vypracovali nové řešení. Právě to je určeno k veřejnému posouzení, více v aktuálním měsíčníku. Volnočasový areál Růžová se v Rudné u Prahy začne stavět do konce roku, a to i v případě, že se město nedohodne s majiteli všech pozemků. Pracovat se začne na těch, které už město vlastní. Mimo jiné tu vznikne i nový skatepark. Obec Lhotka Umělníka má nové odpočinkové místo pro turisty. Je u páteřní turistické trasy z Mělníka na Bezděz. Nabízí přístřeše, klavice, stoly i stojany na kola. Nechybí ani informační tabule o přírodních zajímavostech. Návštěvníci se tu tak zase cítí o něco lépe. Lodní doprava v Česku za letošní první pololetí připravila méně nákladů. Kromě sucha za to mohly i zamrznuté řeky během zimy. Mírný pokles hlásí i nákladní doprava na silnicích. Údaje o železnici zatím ministerstvo dopravy nezveřejnilo.
2: Sport.
1: Hokejisté Kroup porazili Kadaň 9-0. Asistent trenéra Šimon Antončík.
3: Vlastně se zúročilo to, že Kadaň měla čtvrtý zápas teďka vlastně v týdnu, jo, takže jim došly síly vlastně a byli úspěšní předtím v těch zápasech, takže maličko jim prostě došla jak kdyby šťáva motivace a ten konec už byl v té naší režii.
1: Ve středu Kroupy jedou do Vrchlabí.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
1: 5. říjen, dál slunečný s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty v maximech mezi 19 až 22 stupni. Zítra slunečno a ještě o stupeň více. Podobné to bude i ve středu. Ve čtvrtek už více mraků, pátek pak přinese citelnější ochlazení.
0: Tolik zprávy na Relaxu, za chvilku další odpolední muzika, nabídneme třeba Miley Cyrus. David nikam neodchází, zůstává se mnou ve studiu, protože jak už jsem avizoval, za chvilku bude naším hostem automobilový závodník a odborník na zemědělství Jaroslav Mikoláš.

0: Krásné říjnové odpoledne, relaxáci, zdraví vás David Latovský, ve studiu nejsem sám, mám tady dalšího hosta, kterým je Jaroslav Mikuláš, automobilový závodník. Tak Jardo, vítej u nás ve studiu, dobré odpoledne, ahoj.
1: Ahoj. Dobré odpoledne, posluchači Rádia Relax, zemědělci a příznivci motosportu.
0: Ano.
1: Jsem tady pro vás.
0: Super, my začneme právě tím motosportem. Ty jsi opravdu vášnivý automobilový závodník. Tak prosím tě, v kolika letech jsi s tím začal?
1: No, k 50 nám jsem si poprvé koupil Porsche, ale myslel jsem si, že umím jezdit, protože jsem měl vždycky zadokolky, bavoráky. No, ale když jsem přišel na okruh a dal jsem se do klubu sportovních aut a byli tam instruktoři, tak mi řekli, hele, vykašli se na to, nemáš cit, nemáš to, to není nic pro tebe. Tak to mě samozřejmě naštvalo, protože to je, ty problémy mě naopak prostě vybuděj. A vzal jsem si různý učitele, měl jsem učitele, já nevím, Frantu Blahouta, automobilového závodníka, a dostal jsem se až Engemu, nebo Walter Rell, mám dva diplomy od něj, učil jsem se, no a v 57 jsem zkusil amatérské závodění v Rakousku, takzvaný Alpenpokal, to byly závody po Evropě, no a potom po 25 letech to zrušili, protože Porsche měl nějaký problémy a zjistil jsem, co budu dělat, no a vlastně koukal jsem po Evropě a jediná možnost byla v Německu Porsche Sports Cup Deutschland, ale to musela být mezinárodní automobilová licence. Tak jsem šel 62 do automobilové školy, šel jsem s 20 letýma klukama, byla to sranda, udělal jsem si licenci, no a začal jsem jezdit tenhle ten seriál, no a ten zase po 20 letech v roce 24 skončil, protože Porsche má problémy s ekonomikou, to se jezdilo po okruhách Formule 1, pátek, sobota, neděle, něco úžasného. No a vytvořil se nový seriál v loni v roce 2025 jenom pro Němce, tam jsem se přihlásil, no a ten jsem jezdil a to je Porsche Club Cup Pro, jako pro profíky, a jelo se to ve Francii, v Itálii, Rakousku, Německu.
0: Jo, tak to ještě neskončilo tady ten, jo, ten závod, to ještě jako pořád trvá. Jako,
1: jo. No to, jako ještě, doufám, že, to doufám, že jo, teda. Protože se mnou to vždycky končí. Jo.
0: No právě, abych z toho měl strach, kdybych já organizoval závod a ty jsi nepřijel normálně, tak bych se začal bát, že je to asi poslední ročník. Jardo, to je taková jako lidská otázka, když takhle jdeš potom v tom běžném provozu, nemáš problémy dodržovat tu 50, případně 30, jaký to je, jako, co?
1: Ne, protože se vyblázním na tom okruhu, vyblázním se při těch tréninkách, tak prostě pak už jedu v tom autě v klidu, v pohodě a snažím se ty rychlosti dodržovat. Samozřejmě někdy, když se taky v těch zatáčkách někdy v horách si třeba trošku člověk přidá, anebo tím, že jezdím po Evropě, tak v Německu tam se člověk může i trošku svéct.
0: Ano, do Německa se jezdíme vyřádit asi všichni, to si přiznejme, ale můžeme, proč ne, je tam ta neomezená rychlost. Já o tobě vím, Jardo, že ty jsi velmi skromný člověk, ale pojď se trošku jako pochlubit, tak jako pochválit. Jakýho největšího úspěchu jsi v tom automobilovém závodění dosáhl?
1: No tak ono těch úspěchů bylo víc, ale když jsem začal ten Alpenpokal, to mezinárodní mistrovství Rakouska, to amatérský, tak nakonec jsem skončil, začátl asi na 7. místě a poslední pak ty dva ročníky jsem dostal křišťálový pohár za 3. místo, křišťálový volant za celkové 3. místo. Pak když jsem přišel do toho Porsche Sports Cup Deutschland, což už bylo takový jako fakt profícký, to bylo pro těch kruhá Formule 1 Spa Franco Košám, Misano, tam se jezdí teda MotoGP, Red Bull Ring, Nürburgring, jo, prostě nádherný okruhy. No tak tam, když jsem začal, tak jako, když jsem přišel z toho amatérského a jel jsem na první závod na Red Bull Ring, no to bylo něco šíleného, já se nemohl spát, já když jsem viděl ty kamiony, ty výbavy, všechno, a já tam přijel na takovém plaťáku, jsem tam přijel s auto, tak jsem říkal, já je budu brzdit, to bude strašný, to bude, já opravdu, a ty měl jsem dva mechaniky, ty říkali, no hele, co tu děláme, to je prostě hrozný. No a dojel jsem asi 27. Další závod byl na Spa Francorchamps, to je jeden z nejtěžších okruhů, a tam jsem dojel 21. a to byl poslední závod toho roku a říkal jsem, no tak už 21, hele, to už se blíží, to bych měl zkusit. Tak přes zimu jsem makal, trénoval jsem, byl jsem třikrát na ledových v Rakousku na ledových plochách s tím závodním autem, abych opravdu to dostal do ruky. No a ten další rok už jsem skončil v celkovém seriálu 12 závodů 11. pak jsem skončil 7. pak jsem skončil 5. a teď 2 roky za sebou celkově čtvrtej.
0: Čtvrtej, tak, dobře, dobře. No, tak ale samozřejmě ještě s tím nekončí.
1: Ale
0: že
1: to
0: jo?
1: Není všechno.
0: Tak, tak.
1: Jestli ještě můžu? Ano? Takže v tom roce 24, než skončil ten seriál, tak já měl vážný zdravotní problémy, že už to vypadalo, že prostě přestanu jezdit. Tu sezonu jsem vlastně vyjel, nejel závody vůbec, jel jsem asi dva závody, ale pak poslední závody a makal jsem na sobě, zdravotně všechno jsem se snažil dávat dohromady a poslední závody byl na Hockenheimringu, na krásný okruhu a tam přijelo 27 mých lidí z rodiny, měli všichni závodní trička moje, ty týmový a já bych to asi nejel, ale oni už to měli od jara všechno objednaný. Přijeli tam i zahraničí s transparentama, tak jsem říkal, s čistou hlavou jsem tam jel a já v sobotu dojel druhej. To bylo, jak já jsem se snad po druhý narodil, to byl můj jeden z nejslavnějších dnů a v neděli ten závod jsem dokonce vyhrál. A tam nám řekli, že to je poslední závod tohle seriálu. Takže já jsem poslední vítěz 20-letýho seriálu podle těch okruhách Formule 1 a pak v roce 25, jak jsem přišel do nového seriálu, toho menšího už, jenom pro ty Němce, kde jsem se přihlásil do Německa, tak jsem celý seriál vyhrál poprvé v životě, takže jsem si splnil absolutně svůj sen.
0: Říká Jaroslav Mikuláš, automobilový závodník, za chvíli pokračujeme.
2: Host Davida Latovského.

0: Automobilový závodník Jaroslav Mikuláš je důkazem toho, že nikdy není pozdě, se závodněním začal v 50 letech, je to tak, říkám to správně,
1: Ardo? 57.
0: V 57 letech dokonce. Já jsem si říkal, že tak jako ve 20 třeba a vidíte, opravdu ten věk je prostě jenom číslo. Já se tě teďka zeptám jako profesionála, no tedy na ten obor, na čem podle tebe závisí úspěch v daném závodě? Co je to nejzásadnější?
1: Pro mě to nejzásadnější je skutečně trénink. Trénink, já mám simulátor v Plzni, trenéra, kde vlastně před každým závodem chci mít najeto 300 okruhů, to znamená 5 dnů strávím, no 5 dlouhých odpoledne, to je po 6 hodinách, strávím na simulátoru, kde je to přesně laserově naskenovaný okruh, 6-bodový pásy, mlátí to se mnou úplně prostě jako ve skutečném autě. A mám ten simulátor nastavený přesně na moje auto, na odklony, prostě úplně tak, jak by to mělo být. Pak na grafech sleduju jednotlivý úseky, jak brzdím, kde mám rezervy, tohle si takhle vypiluju, pak si udělám mapku, kde dám si jednotlivý body, v noci před spaním si projíždím trať, zavřu oči a projedu si trať, no a zároveň před tím závodem taky si tam nasimuluju auta, abych našel místo, kde se nejlíp předjíždí, když je déšť, tak tam nasimulujeme déšť a prostě mám to úplně přesně a vycházejí mi ty časy, které mi jdou na tom simulátoru úplně stejně, jako na tom závodním okruhu. Takže to je jedna věc. Tenhle trénink, pak fyzická příprava, protože člověk musí mít fyzičku, protože i ten poslední závod, poslední minutu musí být prostě ve formě, protože jestli tam udělá setinovou chybu, tak je všechno špatně. Jo, takže to je důležitý a pak je hlava. Hlava, je to taky o hlavě, to znamená mít čistou hlavu. Já den předtím prostě vypnu telefon, soustředím se na to. Tady, když to neudělám, tak ten výsledek není.
0: Dobře, a ty jsi mi často říkal, nevzdat se na první překážce. Je to pravda? To skutečně je takový to, čím se řídíš?
1: Ale překážky, ty mě posilují. Já překážky v svém životě potřebuju, protože můj cíl je překonávat. Já jsem soutěživý typ a chci vyhrávat. A mé celoživotní heslo je, je za svým cílem, nic je nemožné. A to dokazuji i na sobě, kdy jsem nebyl talent, kdy mi říkali, ať nejezdím a nakonec jsem vyhrál celý seriál.
0: Dobře, a i přes tady tu pečlivou přípravu a to obrovské odhodlání, byla někdy situace, že jsi se bál na té trati o život?
1: Takhle, nesmím se bát. Říkám si, jak se začnu bát a lekat, tak musím toho nechat. Ale je pravda, jedna věc, jednak před startem je mi strašně zlé. Jestli jste viděl někdo filmy Rivali, tak to je přesně jako James Hunt, je mu blbě a mechanici už říkají, bude to dobře dopadne, je ti blbě. Pak jdu na start, říkám si, když mi tam, já tam přijdu s helmou, oni mi tam přivezou auto, přivážou mě a je mi, a říkám si, stojí mi to za to, proč to dělám, to je taková kravina. Ale jakmile se rozjedu, na všechno zapomenu a pak je úžasný okamžik, když dojedu do cíle a jedu to vychlazovací kolo, otevřu si okno, mávám traťovým komisařům, oni mi mávají těma vlajkama a říkám, zase jsem to přežil. Super.
0: Dobře, a kde by jsi si ještě chtěl zazávodit? Máš nějaký jako sen třeba tady v té oblasti?
1: Takhle, jel jsem Imolu, jel jsem moře okruhu, ale nikdy jsem nejel Monzu. Jako prostě to je takový ikonický okruh, který bych si chtěl ještě svést.
0: Takže třeba do roka a do dne, je to tak jako reálný?
1: No, jo? Já si myslím, že to reálný je. Jo.
0: Dobře, a tak patří k tobě určitě zvuk motorů a tak dále. Já si nedovedu představit, že by si si koupil třeba elektroauto. Co ty na to?
1: Tak já jsem zkusil si koupit plug-in hybrid, tu Bavoráka osmičku s těma křídlovejma dveřma, já vím teď přesně, jak už to auto se jmenuje, to bylo jako nádherný auto, prostě, ale jako, když to nemá zvuk, tak tam bylo možný si dát umělej zvuk, aby to jelo jako sporták, jo. Takže pro mě, ano, možná, že do města ten elektromobil má význam, je to málo kilometrů, neníčí to ovzduší, dejme tomu, to je v pořádku, ale já jako který má rád benzín, vůni benzínu a rachot motorů, tak prostě pro mě elektromobily nejsou.
0: Ano, tak J.R. Ewing by z tebe měl určitě radost a my ti taky radost uděláme nějakou písničkou. Co se tak jako automobilový závodník jako ty třeba pouští v autě, když takhle jede? Co bys chtěl zahrát teď?
1: No, takhle, zkuste žít jako kaskadér.
0: Žít jako kaskadér.
1: To patří takovýmu životu.
0: Je to tematicky, je to takový krásný oslý můstek, tak rádi zahrajeme.

0: Automobilový závodník Jaroslav Mikuláš je naším dnešním hostem na rádiu Relax. Jardo, ještě jednou tě tady vítám, dobré odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax, zemědělce a přízním se motosportu.
0: Děkujeme a my samozřejmě jdeme dál v našem rozhovoru, kde už jsme rozebrali tvoji vášeň automobilové závodění. Tak se třeba jako logicky se tě teďka třeba zeptat, co říkáš na to, že na části jihočeské dálnice D3 se dá jezdit 150 km za hodinu. Je to správný krok?
1: No, já si myslím, že je správný, protože ty dálnice dneska umožňují tuhle rychlost, vozidla jsou na to stavěný, tak jako určitě, když vidím, že jezdím po Evropě, jezdím v Německu a vidím, že tam je na většině těch dálnic neomezená rychlost a že bych viděl, že tam bude víc nehod než tady u nás, tak to si myslím, že ne. Ale je potřeba vychovávat ty řidiče k ohleduplnosti a disciplíně.
0: Já jenom připomenu, že ty taky míříš do veřejné sféry, že možná budeš rozhodovat o tom, co se tady v tomto státě bude a nebude dít. Proto se tě zeptám na tvůj názor na nulovou toleranci na alkohol za volantem. Ano, skutečně v Česku nesmí být prostě žádné promile, ani jedna desetinka, ani jedna setinka. Ale když se podíváme třeba na západ, ať už je to Francie, Itálie, Německo, tak tam je povolená třeba 0,5 promile. V Anglii dokonce 0,8 promile, tam jsou ještě benevolentnější. Tak já do co si o tom myslím? Mělo by se to u nás nějak změnit? Měli bychom si vzít příklad z tady těch států a trošku to povolit?
1: Takhle, jezdím po té Evropě, jsem přesně v těchto těch státech, co se tady, o tom ano, jsme teď mluvili, a myslím si, že k tomu dobrému jídlu, který já mám hrozně rád, tak dobrá sklenka, jedna sklenka vína, nebo podle toho, co člověk jí, malé pivko, tak si myslím, že to by vadit nemělo. Ale samozřejmě je otázka, jak teda jsme tady u nás vychovaní, jak bychom k tomu přistupovali, jestli bychom tohleto nezneužívali. Ale to zatím si nedokážu odhadnout. Ale pro mě ta sklenka jedna by neměla vadit.
0: Dobře, říká Jaroslav Mikuláš, automobilový závodník. Když jsme u toho alkoholu, tak se tě rovnou zeptám na to, co chystá ministr zdravotnictví Vojtěch. Ten by byl rád, kdyby se v obchodech po 21. hodině vůbec nesměly prodávat alkoholické nápoje. Zkrátka, konec, šluz, prostě by se to muselo dát někam pod regál a nemohli bychom si koupit ani pivo. Tak co ty na to říkáš? Neděsí tě to?
1: Takhle, mě to neděsí, já nemám rád přísně regulace, to znám z minulého režimu, ale vidím jednu věc. Vlastně do 21. hodiny jsou otevřené restaurace, jsou místa, kde ty lidi můžou popíjet, v noci můžou popíjet v barech nebo i v těch dalších restauracích, které jsou do 10, do 11, ale u těch večerek, když vidím, jak se tam po 9. hodině schromažují takový podezřelý živlové, a když si představím, že tam moje vnučka, která jde z tréninku a jde okolo a oni tam na ní pokřikujou, tak to se mi nelíbí a tak si myslím, že jsem pro tohleto, podporuju teda ministra Vojtěcha.
0: Říká Jaroslav Mikuláš, automobilový závodník, který míří do veřejné sféry, ale je taky odborníkem na zemědělství a právě o tom bude řeč za chvíli.
2: Host Relax.

0: Jaroslav Mikuláš, automobilový závodník a taky odborník na zemědělství, naším dnešním hostem. Jardo, pojďme takhle vzít do ruky v podstatě tvůj jako životopis, jo? Jestli by si nám tak popsal tu tvoji pracovní kariéru, tak ale čím jsi se vyučil?
1: Takhle, já jsem se nevyučil, já jsem kluk z Prahy, který jsem narodil v Praze, měl jsem rodiče v Praze, nikdy žádný vztah k zemědělství, nikdo v rodině, takže to bylo takový prostě zajímavý. Já jsem bydlel na Suchdole, kde byla vysoká škola zemědělská a vlastně ve čtvrťáku na Gimplu v Praze, když jsem studoval, tak jsem se nepohodl s rodičema tak zásadně, že jsem přemýšlel, jak bych jim nejvíc naštval, a místo kariéry, který oni si vysněli, tak jsem se přihlásil na vysokou školu zemědělskou, na takzvanou hnojárnu, což pro ně byl totální šok. No a tu jsem vystudoval a po škole, když už, a našel jsem si na škole prostě manželku.
0: Tak, ano.
1: Ano, při škole jsem měl dvě děti, což jako bylo takový jako hodně, hodně nenormální. No a po nocích jsem chodil na brigádu, protože jsem se chtěl uživit, nechtěl jsem být na nikom závislej, takže jsem pracoval, noční třeba celý týden jsem vařil pivo v Smíchovském pivovaru, přes den jsem chodil do školy, no a udělal jsem vysokou školu, moje žena bydlela na vesnici Horoměřice u Prahy, tež kousek, jejím táta dělal v zemědělství, takže tam už jsem pak v prázdninách chodil prostě na brigády, abych něco pochytil, no a se svým nejlepším kamarádem nám nabídli práci v Kolešovicích na okrese Rakovník, potřebovali tam chmelaře a já jsem tam šel jako agronom. Tak jsem říkal, ano, chci to dělat, protože ta škola mě začala bavit a říkal jsem si, je to asi to, pro co bych mohl žít. No a začal jsem v Kolešovicích a v Kolešovicích jsem začal jako agronom s tím, že mě tam ten předseda zas tak moc rád neměl. Každý měsíc jsme se sešli a řekl, buď ti přidám, nebo ti vyhodím. No a takhle to trvalo asi půl roku a za půl roku jsem už byl místopředseda.
0: Tak.
1: Takže to bylo prostě úžasný. Tam jsem prožil nádherných 6 let, prostě, kde to byl vlastně nejlepší podnik na okrese Rakovník, takže jsem se tam naučil vlastně takový ty nejnovější věci, protože ze školy jsem neznal nic. To jsem se učil od traktoristů a chodil jsem za špičkovýma agronomama z okresu a učil jsem se od nich, protože neměl jsem ty základy, ty sedlácký. No a pak bohužel v roce 86 strana a vláda rozhodla, že je tady zaostávající podnik na okrese, kam jelí ten předseda, který byl vysoký funkcionář ve straně, já byl bezpartijní, no tak tam poslali mě. Takže já jsem šel do Lišan a začal jsem dělat v Lišanech nejmladší předseda ve 30 letech. Oni mě tam nechtěli, bylo to prostě hodně, hodně náročný, teda to musím říct. No ale během několika let jsme z toho vybudovali takzvané Středočeské Slušovice. Začal jsem kamarádit s docentem Čubou. To byl, jestli vám říká Slušovice něco, Baťa Slušovice, to prostě tyhle ty metody. A my z malinkýho družstva, který mělo 1000 hektarů a já nevím, jestli tam 50 zaměstnanců, tak během několika let jsme měli 300 zaměstnanců, 11 závodů a rozjeli jsme to prostě opravdu ve velkým.
0: Říká Jaroslav Mikuláš, já se ti ještě teda, Jardo, zeptám, protože určitě je posluchačům jasné, že jsi tedy odborník na zemědělství, protože tě to provází celým životem. Co je podle tebe aktuálně největší problém českého zemědělství, nebo dá se říct, je vůbec jako jenom jeden problém, nebo jich víc, ale jestli bys zkusil vypíchnout ten největší.
1: No, ono to není, nedá se říct. Nedá se říct jeden. Jako vidím po revoluci jednu zásadní velký nedostatek našeho zemědělství, je to nejednotnost zemědělců. My se masírujeme mezi sebou, my se dohadujeme o ty dotace a samozřejmě tohle to vláda využívá. A místo, aby jsme se soustředili na to, jak nejlíp hospodařit a jak nejlíp udělat ekonomiky z podniku, tak se masírujeme mezi sebou. To je jeden zásadní problém. Další obrovský problém je byrokracie. Protože dneska ty zemědělci by pomalu neměli chodit na pole, vyplňovali tabulky a čím jsme v Unii, tak je to horší, rok od roku horší, přitom se slibuje, že tohle všechno se zjednoduší a to jako v žádném případě není. No a pak jedna z obrovských problémů českého zemědělství jsou obchodní řetězce. My přes obchodní řetězce se prodává asi 80% potravin. My se mezi sebou zemědělci dohadujeme o dotací na tohle, nebo jo,

0: jak by se ty peníze měly rozdělovat. Pak přes marže obchodních řetězců nám to stáhnou a peníze jdou do zahraničí. A myslím si, to je taky velká brzda českého zemědělství, protože potřebujeme mít tady české potraviny. Nemůžu pochopit, proč tady mají naši občané kupovat egyptský brambory nebo cibuli z Nového Zélandu. Když tohle to tady máme zemědělce, umíme to vyrábět, máme tady schopný lidi, máme na to i klima, máme na to plochu, tak jako to jsou věci, kterým já nerozumím. A to souvisí i s tím, s další věcí, nízká přidaná hodnota. My vyvážíme suroviny a dovážíme hotové výrobky. Prostě ten potravinářský průmysl, to zpracování nám chybí. My jsme od revoluce strašně moc provozu zrušili. A bohužel teď se nám to vrací a budeme muset proto hodně moc udělat.
1: Tak to se mě trošku rozesmutnil teďka těmito informacemi, protože ano, bohužel to tak určitě je, ale pojďme si zahrát, pojďme si zvednout náladu, zahrajeme si písničku a za chvilku budeme pokračovat.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: S naším dnešním hostem Jaroslavem Mikulášem už jsme probrali automobilové závodění, ale Jarda je taky odborník na zemědělství, to dokázal v tom minulém vstupu a proto se tě, Jardo, teďka zeptám, v čem by si podle tebe české zemědělství mohlo vzít příklad ze zahraničí?
1: Takhle, naše zemědělství je opravdu na špičkové úrovni, skoro ve všech oblastech. My se nemáme za co stydět, spíš oni koukají na nás, protože máme opravdu to na vysoké úrovni, ale věci, které mě trápí, je ta mediální podpora nebo ten pohled veřejnosti, který se za ty léta díky médiím vytvořil na české zemědělce, který vlastně to, když jsem se sešel třeba ve Francii, protože pracuji v agrární komoře ze zástupci tam místní agrární komory, tak a řešili jsme dotace. No tak tam jako tady u nás se mluví o dotacích, co, jak ty zemědělci vlastně berou ty peníze, tam o tom nikdo nemluví a tam si těch zemědělců váží, že vůbec to někdo chce dělat. Protože opravdu ty zemědělci jsou v tom společenském žebříčku pořád poměrně nízko a je to práce, já to říkám, to zemědělství, to není zaměstnání, to je poslání, to je i ty naši zemědělci, ty vlastně nejenom, že vyrábějí kvalitní, zdravé, chutné potraviny, ale starají si o tu naši krásnou českou krajinu a to je prostě denodenní práce a u té živočišní výroby je to pořád, každý den, i o svátek a to si lidi většinou neuvědomují. A proto se snažím dělat maximum pro propagaci českého zemědělství a to nám, bych řekl, to jim závidím. A závidím ještě druhou věc, jednak to zpracování, který tam mají. To je to, my tady zatím, my jsme si ho zrušili a musíme ho znova vybudovat. A pak to, aby vychovat ty lidi, aby kupovali české potraviny.
0: To bude problém asi.
1: Jo, já říkám jednu věc, my zemědělci jsme tu jako služba pro vás. A když nás nebudete chtít, no tak jsme tady zbyteční. Ale když to vidím v tom zahraničí, konkrétně ta Francie, protože tam taky hodně jezdím, tak tam mají označení Belle France a všichni kupují francouzské potraviny. Ale u nás ty řetězce nás vychovali k tomu, že kupujeme to nejlevnější.
0: A je jedno, odkud to je, že?
1: A je to jedno, odkud to je. A zase číslo 67% potravin v obchodních řetězcích se prodává ve slevách. To není nikde jinde na světě. A vlastně pak se ztrácí vlastně skutečná hodnota toho výrobku.
0: Ano, tak teď asi, když jsme u těch peněz, tak možná bych na to navázal otázkou, jestli tedy z tvého pohledu, odborníka na zemědělství, by Česká republika měla přijmout euro? To je otázka.
1: Takhle, já protože jsem patriot, já jsem Čech, bojuju za české potraviny, na závodech jezdím českou vlajkou, prostě miluju Českou republiku, miluju český lidi, miluju českou krajinu, já chci českou korunu. Prostě to cítím u srdce, že platím českou korunou, máme krásné peníze, ty mají historii,
0: ano,
1: a já bych se toho nezbavoval. I když možná některý ekonomé na to koukají jinak, ale možná, že mě nějaký ekonom jednou přesvědčí, ale zatím kopu za českou korunu.
0: Ano, říká Jaroslav Mikuláš, náš dnešní host, a my za chvíli pokračujeme.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Automobilový závodník a odborník na zemědělství Jaroslav Mikoláš je naším dnešním hostem tady ve studiu Rádia Relax. Jardo, ještě jednou dobré odpoledne, ahoj.
1: Srdečně zdravím všechny posluchače a přeju vám krásné podzimní odpoledne.
0: Ty bys se rád prosadil ve veřejné sféře, konkrétně za oblast Rakovnicka a Lounska. Co tě k tomu vede, k tomu prosadit se právě v té veřejné sféře?
1: Téměř 50 let pracuji v zemědělství a pro zemědělství. Je to moje prostě životní láska. Něco jsem se naučil, byl jsem v tom podnikání velice úspěšný, vybudoval jsem moderní firmu, kterou dneska řídí můj syn, kde dělá jednatele ředitele. V závodění jsem si splnil všechny sny a když mě oslovili, abych v lednu, jestli bych nešel do veřejné sféry, tak jsem říkal ano. Chtěl bych prostě pracovat pro ty lidi, pro ty, to, co jsem se všechno naučil dát lidem, protože já mám všechno splněno. Jsem šťastný člověk, mám úžasnou rodinu, úžasné děti a chtěl bych teď opravdu se věnovat naplno této práci, protože ten region znám, jsem z Rakovnicka, žiju zde už tolik let. Jako zemědělec znám pozemky, protože jsem pěstoval chmel, takže jsem jezdil i do Žatce, do Loun, takže region znám a chtěl bych teď, protože společnost mi v podstatě vytvořila úžasné podmínky, abych mohl podnikat, abych se mohl realizovat, tak teď to považuji jako čestnou povinnost to společnosti a lidem vrátit.
0: Ano, takže ty si vlastně to své podnikání realizoval tedy na Rakovnicku, ale i na Žatecku, je to tak, znáš tyto oblasti opravdu dokonale, dá se to tak říct?
1: No, tak dokonale jsem neznal, ale teď už 3 měsíce nedělám nic jiného, než objíždím od rána do večera prostě jednotlivé obce, městečka, městy se, poznávám lidi, poznávám ty další problémy, který mají, o kterých jsem doteďka nevěděl a myslím si, budu poznávat dál. Pokud se mi podaří to, co já chci udělat, tak prostě lidem slibuju, že tu budu pro ně, že budu pracovat od rána do večera jenom tohleto, nebudu mít žádné jiné zaměstnání, jako má každý jiný a budu mít kanceláře v Praze, v Rakovníku, v Lounech a v Žatci, abych byl co nejblíže lidem, aby lidi znali svého člověka, mohli za někým přijít, aby věděli, že někdo vyslechne, někdy to stačí, někdo jim poradí a pak ty starosti budou vlastně, jako to bude i zpětná vazba. Já se dozvím u těch lidí, co ten region potřebuje a to budu pak přenášet ve své práci do Prahy.
0: Dobře, a v tuhle chvíli, pokud bych se tě zeptal tedy, co podle tebe tyto regiony teď aktuálně jako nejvíc trápí, tak co bys mi teď odpověděl?
1: No, teď jednoznačně, a to už je dlouhodobě, je to sucho. Tento region patří k nejsušším místům v České republice. A to se dotýká zatím jenom teda těch zemědělců, ale ta voda, to je vlastně strategická surovina. S tou bychom měli takhle hospodařit i legislativně ji chránit, protože bez vody není život. To není fráze, ale to je skutečnost. A ta voda je důležitá nejenom teda pro zemědělce, ale pro všechny občany i pro rozvoj průmyslu. A fakt je, že my jsme střecha Evropy. Co tu nenaprší, tak tu nezůstane. A je potřeba, aby jsme tu vodu zadržovali v krajině. Jako zemědělec vím ty opatření, to bychom si mohli tady hodinu povídat o tom, co všechno je potřeba. Ale jedna z těch dalších věcí, jedna z mnoha věcí, ta nejdůležitější, je přivést tu vodu do tohohle regionu. To znamená, dlouhodobě pracuji na přivaděči vody z Ohře do našeho regionu, včetně Kryrské nádrže. A to si myslím, že to je alfa omega, to první, s čím do toho jdu, protože to se dotýká všech občanů tohoto regionu.
0: Všech posluchačů se teď dotkne určitě nějaká dobrá písnička v dobrém slova smyslu.

0: Podle odborníka na zemědělství Jaroslava Mikoláše je největším problémem rakovnická a lounská hospodaření s vodou, nedostatek vody, můžeme takhle říct, je to tak, Jardo, to si řekl?
1: Ano, ano, přesně tak, je to tak.
0: Dobře, ale určitě je něco ještě dál v pořadí, tak jaké jsou tedy další problémy rakovnická a lounská?
1: Tak jak objíždím region, tak jsem zjistil jednu věc, že 1/3 patří do Českého kraje, 2/3 patří do Ústeckého kraje. Každé má jiné vedení, jiné priority. A to je opravdu skloubit, je velice složité. Ale co je zásadní, co si myslím a vidím, je potřeba dostat více peněz do rozpočtu obcí a měst v našem regionu, aby se přerozdělovaly peníze jinak, nejenom do těch velkých měst, tady v rámci republiky, ale aby přišli sem a ty jednotlivé obce a města si určí své priority financování, protože jsem zjistil, každý má jiné potřeby a tím se vytvoří rozumnější podmínky pro podnikání, průmysl, zemědělství, dopravní infrastrukturu, zdravotnictví, školství, sociální služby a podobně. Cílem je, aby se tu lidem žilo lépe.
0: Pojďme to odlehčit. Byl jsi se podívat na nějaké letošní kulturní akci na Rakovnicku a Lounsku?
1: No, jak objíždím vlastně ten region, tak to bylo mnoho akcí, ale z takových těch největších byl třeba letecký den v Rakovníku a posvícení. Na tom leteckém dnu jsem dokonce vystavoval auto, měl jsem tam autogramiádu, takže jsem se tam opravdu celý den lidem věnoval. Co se týká Žatecka, tak to byl Autosalon Lounsky, velká výstava Dům a další velká výstava Člověk v přírodě, kde jsem všechny ty tři dny byl od rána do večera v kontaktu s lidma, vystavoval jsem auto, povídal jsem si s nima o závodění, jo, bylo to prostě pro mě strašně moc krásný. A co se týká v Žatci, ta největší akce Žatecka dočesná, prostě krásná akce, v pátek jsem byl v komisi, která vyhodnocovala piva, druhý den jsem tam byl jako opravdu význačný host pozvaný, kde jsem jednal i se starostou města, s panem Brabcem jako hejtmanem Ústeckého kraje, místo předsedou vlády panem Hamáček,
0: to už je za náma, teď a máme Havlíčka.
1: Potom byl jsem i na pódiu, kde jsem předával nějaké ceny.
0: Dobře, tak děkuju ti, no a my se za chviličku rozloučíme.

0: 15. hodina odbyla a my se za chviličku dáme zprávy, ale ještě předtím se rozloučíme s naším dnešním hostem Jaroslavem Mikolášem, automobilovým závodníkem a taky odborníkem na zemědělství. Tak já samozřejmě děkuju, že jsi dorazil, doufám, že to bylo tady pro tebe příjemné, takhle v rádiu, co, jak se ti to líbilo? Dobrý, ne?
1: No, uteklo mi to hrozně rychle, bylo to strašně příjemné odpoledne.
0: Jsme se tady příjemnou hodinku, já ti teď dám prostor, jestli bys chtěl něco posluchačům říct, nějak se rozloučit, je to tvoje.
1: Tak vážení posluchači, já bych chtěl říct na závěr jednu hrozně důležitou věc. Je potřeba, aby jsme si všichni uvědomili, že zemědělství by mělo být strategický obor národního hospodářství. Měli bychom tak k němu přistupovat, protože potravinová soběstačnost a bezpečnost je stejně důležitá jako zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti našeho státu.
0: Říká Jaroslav Mikuláš.
1: Přátelé, loučím se s vámi heslem, který jako zemědělec rád používám. Všechno české s láskou jíme, svoji zemi tímto ctíme. Přátelé, přeju vám krásný podzim, mějte se nádherně a myslete na nás, na české zemědělce.
0: To si dneska večer určitě dám dobré české pivo, když jsem tohleto slyšel. Připiju si na tvoje zdraví ještě jednou díky, že jsi dorazil a za chviličku ty slíbené zprávy.
2: Host Davida Latovského.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: 15 hodin, 6 minut k tomu. Přesný čas. Pojďme na zprávy. Slovo si bere David Latovský.
7: Zakládání černé skládky se nevyplácí a kontroly prodeje alkoholu mladistvým nedopadly dobře. Více ve zprávách, u kterých vás vítá David Latovský.
8: Relax Radio. Zprávy.
7: Stůl, židle nebo koberec do nádob na směsný odpad nepatří. V Lounech si ale přesto někdo do nich pokusil odložit. Na Kamenách ji ale viděli strážníci, dostal několika tisícovou pokutu. Svůj nepořádek si navíc musel odvést. Dopadných hříšníků nejen v Lounech přibývá. Berounské letní koupaliště v létě narazilo na své limity. Nápor návštěvníků v tropických dnech byl extrémní. Areál letos díky přízni počasí navštívilo o 36% více lidí než loni. V Mělníku bude začínat stezka svaté Ludmily, mluvčí města Jan Denemark Nováček.
9: Právě u nás na Mělníku se to již kdysi kněžna narodila. 132 km dlouhá stezka povede místo, kde žila, působila i zemřela. Mělníka tak bude pokračovat přes Nelhozeves, Budeč, Levý Hradec na Pražský hrad, odtud na Pražské náměstí Míru, dále na Barrandov, Ořech a Karlštejn na hradiště Tetín. Právě tam světice v roce 1921 zemřela.
7: Stavba stezky je v přípravě. Vlaky, metro, tramvaje i autobusy. Všechny tyto dopravní prostředky nabídne terminál na pražském Smíchovském nádraží. Radní už vybrali dodavatele stavby. Počítá se i s parkovacím domem. O dalším postupu rozhodne nové vedení města. Alkohol je pro mladší 18 let v Česku stále snadno dostupný, zjistila to Česká obchodní inspekce. Řada prodejců podle ní porušuje předpisy. Ze 190 kontrol si mladí mohli v obchodech kořálku nebo pivo koupit ve 154 případech, tedy ve více než polovině. Padly tučné pokuty a kontroly budou pokračovat.
10: Sport.
7: Hokejisté Třince vytvořili nový rekord. Vyhráli všech 8 úvodních zápasů nového ročníku Extraligy. Předtím to nikdo jiný nedokázal. Ve včerejším utkání navíc doslova zazářili. Olomouc doslova smetli 9-0.
11: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
8: Relax Radio.
7: V našem kraji dál zůstane slunečno, maxima 19 až 22 stupňů. Zítra je ve středu, dál modrá obloha a až 23. Ve čtvrtek se zatáhne a mírně ochladí. Smraky počítejme i v pátek, kdy má být jen 12 až 15 stupňů Celsia.
6: Zprávy jsou za námi, Davide, děkujeme za ně. Teď se už se smá tady. David, ty jsi připravený na dnešní souboj, Davide? Jsi připraven?
12: No tak částečně. Troš bych nebyl, jako vždycky. Já mám vždycky něco po ruce pro tebe.
6: Ne, že jsi se teď tak hrozně hezky usmíval po těch zprávách. No uvidíme. Já mám zase po ruce odpolední muziku připravená a bude Eva Farná. Bumerang už za chvilku na relaxu. Hezké pondělní odpoledne.

0: 15 hodin 20 minut, k tomu posloucháte Relax a tohle byla Eva Farná. Muzika, kterou jsme vám slíbili, Boomerang. Boomerang jako takový je starší, než si myslíme. Nejstarší známý boomerang je starý zhruba 20 až 30 tisíc let a byl nalezen v Polsku. Přiznám se, že jako kluci jsme malí házeli s boomerangem a že mě to i docela bavilo, ale teď začíná spíš to období, kdy se budou pouštět draci. Už jednoho takového máme doma nachystaného a už se jenom čeká, samozřejmě, už se jenom čeká na vítr. My čekat ale nemusíme, co se týče muziky, připravený je Sigala, nebo už taky za chvilku Norští síp.
1: Fresh Time. Relax Radio.

Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti? Přijďte to zjistit.

Jste to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice. Pozor na D1 na 195,5 km ve směru na Prahu je dopravní nehoda střed osobního auta s nákladňákem. A ještě pozor, pražský okruh na 22. kilometru až po 18. ve směru na D1 je kolona. Je to taková ta klasika pondělí odpoledne. Pražský okruh, směr D1 u Ořechů si prostě klasicky postojíte. Tak pevné nervy za volantem, jezděte opatrně a za chvilku máme souboj moderátor versus právař. Počkejte si na to.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: utíká v práci jako nám tady s Davidem, protože když to vezmeme, Davide, za chvilku 16. hodina budeme se střídat, půjdeme my dva vlastně domů. Ale ještě musíme dát souboj.
1: Musíme dát souboj, to je naše příjemná povinnost. Přátelé, ano, vrátíme se hodně dozadu, hodně. Vy máte právě rádi většinou tak ty devadesátky, ale i ty osmdesátky, tak věřím, že vám právě dneska udělám radost, protože se vrátíme do dob před pádem režimu, ano, se seriálem, který určitě budete znát. Ta znělka je velice jednoduchá, my při pondělku nechceme úplně tak jako ještě, že chápeme, že prostě v práci jsou porady, že jo, teď ten celý týden, pracovní týden prostě začíná, že jo, a může být v práci taková hustší atmosféra, tak my nebudeme přilévat olej do ohně, naopak dáme něco odlehčeného, něco velmi jednoduchého a já si myslím, že ani není potřeba to nějak jako dál upřesňovat. Prostě si to pojďte poslechnout.

0: No, tak to je zadarmo úplně dneska.
1: Málem usnul tedy u toho, je to taková opravdu příjemná, uklidňující znělka. Tak ty bys mohl odpovědět možná i číslem tentokrát.
0: Můžu, 155.
1: Tak, 155.
0: A to ti stačí?
1: Tehdy 155, dneska už je 112, že jo, taky. Ale ano, stačí mi to, stačí mi to, je to dobře.
0: A já ještě na to navážu dalším číslem a to je číslo k nám do studia. 606 736 736. Davide, dneska máme jako odměnu pro naše posluchače, pokud to poznali samozřejmě, tak co?
1: Písničku na přání.
0: Dobře,
1: a
0: takže.
1: A oni to poznali.
0: Jo, tak uvidíme. Už píšou, jo? Tak to bylo dneska hodně rychlý. Relax.

0: Jste s Relaxem a my jdeme rozluštit ten dnešní tajemný zvuk, který myslím si, že nedělal nikomu problémy. David ho připomene. A za zvuku téhle krásné melodie jednoho slavného seriálu David popíše SMSky. Tak co tam vidíš?
1: Všechny správné odpovědi, konkrétní, no ne, není, čeče, není všechno správně, není, je tady normálně napsáno záchranka. Jako, někdo by to uznal, jo, někdo jo, ale já ne.
0: Dobře.
1: Není to správně.
0: Takže
1: píšete i ty čísla, to vlastně Honza taky tak odpověděl, ano, 155 se tady objevuje několikrát, jako jo, ale chtěli jsme úplně ten přesnější název, který tady zazněl, v té většině případů jsme za to rádi, takže teď si poslechneme někoho na drátě.
2: Dobrý Halo. Den, tady Zorka, je to Panická.
0: Zorko, dobrý den, děkujem za zavolání, pojďme na další hlasovku.
3: Ahoj, tady Alča, no prostě Sanická, moje povolání celoživotní. Mějte se, kluci, ahoj, všichni
0: ahoj. Zdravím. Já si myslím, že naše věrná posluchačka Alča tohle musí zdát úplně na spaměť. Tak Alčo, zdravíme na cesty, šťastnou cestu domů, Alča už jede určitě domů, tak do třídice vememe další telefon, kdo tam? Poslední telefon?
4: Ano, slyšíme se.
0: Ano, slyšíme se. Kam jsme se, nebo nejprve, kdo nám volá?
4: Tomáš z Přerova.
0: Tomáš z Přerova? Tak proto ano. To dlouho tak trvalo, než jsme navázali to spojení. Přerov, to už je vlastně, to jsme v Olomouckém kraji.
4: Ano, ano, přesně tak.
1: Tak to je drahý hovor, to musíme být rychlý teda, aby jsme se doplatili teda, upřímně řečeno. Jaké máte počasí dneska v Přerově?
4: Dneska je tady krásně, sluníčko celý den.
1: Tak to máme stejně tedy, to jsme rádi, že i u vás takhle je krásně. Pojď nám tedy říct, o jaký seriál se jedná.
4: Seriál Sanitka.
1: Ano, správně.
4: Panem Hanslíkem.
1: Taky škoda, že to slovo sanitka, že už tak jako zastarává, ne? Že nepřijde ti, že dneska už všichni říkají třeba záchranka, zavolám se záchranku. Jak to, co u vás, taky to tak jako už je, ne? Záchranka se spíš používá.
4: No, první slovo, které mě napadlo do té SMSky, bylo záchranka. No. Tak jsem si říkal, tak se to určitě nejmenovalo.
1: No, hele, je to tak, no. To je třeba, já nevím, i samoobsluha, to už taky úplně vymizelo, že jo? Půjdem třeba do samoobsluhy nakoupit, že jo? To už taky nikdo dneska neříká. Přitom by to šlo ještě, že jo? Dneska je to samý super a hypermarket. No nevadí. Tak sanitka, já myslím, že o tom vlastně natočili, potom je pokračování nějaká sanitka 2 potom byla, ne? Taková nějaká novodobější, ne? Já si myslím, že jo.
4: Ano.
1: A to už zase
4: nebylo. Samozřejmě myslím ten, jak on se jmenuje, teď se nespomenu.
1: Nevadí, ale myslím, že už to nebylo ono, že fakt jako ta sanitka, prostě ten originál, opravdu ten stál za to a jak už to tak bývá, tam už to byla jen taková ta nastavovaná kaše. No nevadí, jsme rádi, že slyšíme někoho z Přerova.
0: No jasně, pojďme si udělat takový cestovatelský blok, naši posluchači, tady vlastně Středočeský kraj, kdybychom měli vyrazit do Přerova, tak jaký by tam bylo to největší lákadlo?
4: Největší lákadlo? To nevím, to mi teďka jako tak z hlavy rychle nenapadá.
1: Vy tam máte pivovar, ne? Největší. Máte tam pivovar?
4: Jo, pivovar určitě, no. Pivovar. No. Ale zjiště těch mamutů, co se tady našlo v Předmostí, jakože, ale jako úplně nějaký velký nějaký lákadlo to asi...
0: Tak podle mě...
4: Michalov. Třeba Olomouc, mě to napadlo víc míst.
0: No tak jasný, tak Olomouc vám to bere, ty turisty, to já chápu, to jako...
4: Ale Přerov, jako určitě něco by se našlo, ale není toho tolik, tak bych to řekl.
0: Já myslím, že Davidovi bohatě stačí ten pivovar a je spokojený.
1: Hlavně si hodně lidí plete Přerov a Prostějov, taky bohužel musíme říct, že jo, to jako je tak prostě, to je jasný, ale teď už vám tam kolem Přerova vede dálnice, že jo, D1 dostavili, ne?
4: Ano, D1.
1: Takže už to tam konečně. No a já bych si tam teďka tipnul schválně, kolik má Přerov obyvatel, tak hele fakt nevím, jo, jako nedívám se tady nikam, jako, no, to jsem nechtěl říct, ale já bych tipnul tak 20. Chtěl jsem říct 20 tisíc, takže 40 tisíc. Tak jsme zase něco chytřejší a jakou písničku teda pošleme do Přerova?
4: Ty skutry.
0: Dobře, dáváme skutry, návrat do 90. let, kolik stojí ta ryba. Myslím si, že tohle nakopne hodně pracujících, co ještě musí být teď v práci. Takže díky za zavolání a zdravíme celý Přerov. Ahoj.
4: Naschledanou.
1: Ahoj.
5: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku 16. hodina, střídání tady ve studiu Rádia Relax, ale ještě než se vystřídáme, mám tady pro vás dopravní situaci. Vážná dopravní nehoda tady na Kladně, na náměstí Svobody, sražený chodec, osobní auto srazilo chodce na náměstí Svobody, je to ve směru do centra, tak s tím počítejte a nohu svinu, jezděte opatrně. Já se loučím a zase zítra ve 13 hodin se budu těšit na slyšenou.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: To nejlepší z Austrálie na závěr hodiny, je tu 16. právě teď.
1: Střední Čechy mají málo příměstských vlaků a v pátek se ochladí. Dobré odpoledne, přeje David Latovský.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: V okolí Prahy chybí příměstské vlaky. 23 souprav City Elephant je odstaveno. Nejčastěji kvůli technickým závadám nebo vandalismu. Část jednotek je mimo provoz i kvůli instalaci zabezpečovacích systémů. Na klíčových tratích proto dnes v řadě případů místo plánovaných dvou spojených souprav vyjela jen jedna. Vedení kraje už situaci řeší s Českými dráhami. Beroun připravuje nové zázemí pro cyklisty. Vzniknout má v lokalitě na Ovčíně. Nabídne sprchy, toalety i občerstvení. Počítá se i s cykloservisem, dětským hřištěm a parkovištěm pro auta. Vše na atraktivním místě cyklostezky směrem na Srbsko. Přípravy jsou v plném proudu. Stavební odpad nepatří do popelnic ani do sběrných dvorů. Jeho likvidaci si musí každý zajistit sám. V Kladně se dá využít například překladiště společnosti a ve Vlibušíně. Další možností je recyklační středisko Zájezd. Kroupští strážníci nově sídlí v Lutovítově ulici. Přestěhovali se sem z Hálkovy. Ředitel Ladislav Voves.
3: Vznikne zde například nová výuková místnost, která bude kromě vzdělávání strážníků využívána i pro různé programy spojené s prevencí kriminality. Změna prostor bude také využívána k zajištění efektivnějšího uplatnění neustále se rozšiřujícího kamerového systému, které nebylo v předchozí služebně vzhledem k omezeným prostorám již možné provádět.
1: V Lutovítově ulici, kromě kroupských strážníků, sídlí i dobrovolní hasiči. Václav Havel by dnes měl 90. narozeniny. Česko si toto jubileum po celé zemi připomíná řadou vzpomínkových akcí. Na ruzeňském letišti a na Pražském hradě jsou k vidění i výstavy o jeho životě.
2: Sport.
1: S Anglií hrajeme zítra od 20:45. Národní fotbalovou reprezentaci čeká další zápas Ligy národů. Naši by pod novým španělským trenérem poprvé rádi vyhráli. Angličané ale mají formu. V sobotu doslova smetli Chorvaty 7-0.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Dál příjemné, do večera slunečno, jasno, z aktuálních 18 až 21 stupňů se nám v noci ochladí na 8 až 5. Zítra i ve středu znovu modrá obloha a 20 až 23. Výraznější ochlazení přijde v pátek, kdy počítejme s maximy do 15.
0: No, já mám pro vás za chvilinku jeden hodně netradiční světový rekord, který si v podstatě můžete zkusit i vy doma. Vydržte chvilku, dáme se do toho. Jinak muzika, Krištof a Rubikon.
5: Přes.
0: Jestli si potřebujete seřídit čas, tak aktuálně 4 minuty po 16. hodině posloucháte odpolední Radio Relax.
2: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
7: Relax.

0: Jedna z hitovek na Radio Relax a tuším, že dvě nebo tři vydání naspátek i vy. Novinka v Relaxádě, tedy hitparádě Radio Relax, Užel a Ultranaté, Movento de San. Já jsem si tuhle skladbu vyhledával na sítích a tak dále, takže klasika, co se stalo, pokaždé, když je odevřu, tak tam na mě skočí nějaký záznam z diskotéky, z koncertu a tak dále. A zjistil jsem, že Užel je hodně dobrý DJ, opravdu hodně dobrý. Můžete se klidně mrknout, anebo se podívejte k nám na stránky www.radio-relax.cz a tam vás v podstatě odkážou přímo na tenhle ten videoklip.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Mám tady pro vás návod na jeden hodně speciální světový rekord, který by paradoxně, i když je z Guinnessovy knihy rekordu, šel udělat i tady na Kladně a tady obzvlášť. Za chvíli pochopíte. Představte si tu situaci, je večer nebo už možná noc, děti usnuly a vy se jdete podívat do pokojíku, jestli je všechno v pohodě, jestli je všechno uklizený, jestli děti spějí a tak dále. Otevřete, našlapujete a tu najednou vám tělem projede palčivá bolest a vy si řeknete, kruci to Lego, oni si to neuklidili, znáte to. Já to osobně znám teda 100% a nemyslím si, že je moc lidí, kteří to nikdy nepoznali, maximálně když nemáte děti. Tak pozor. Tohle to zní úplně hrozně, jako koušete se dortu, abyste se vyřítili ven a zařvali si někde hodně daleko od dětského pokoje, i to jsem zažil, ale představte si, že jsou takový blázni, který po Lego kostkách běhají na 100 metrů a ještě dělají světový rekordy. Ten je z loňského roku, konkrétně z 16. ledna a na 100 metrů po Lego kostkách, no taková inspirace tady pro Lego, to by se mohlo zkusit klidně i tady, tak na 100 metrů je to zhruba 25 sekund. Jako upřímně, takhle, nedokážu si to představit, po něčem takovým běhat a ještě dobrovolně. Běžela samozřejmě na boso, při tom tréninku si musela zvykat na takový ten širší postoj, aby udržela rovnováhu. Při tom samotným rekordním běhu dokonce zakopla, ale pokračovala dál. No a když jí to změřili, tak z toho vycházela průměrná rychlost asi 14,5 km v hodině. Jako neuvěřitelný, ale jak říkám, je to k zamyšlení a v rámci těch rekordů, které se tady tvoří, takový ty různý auta a tak dále, zkusit tady udělat takovouhle soutěž, proč ne?
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.

0: Chcete udělat dobrou věc, tak pak právě pro vás je tady první pozvánka, která je na sobotu s datem 10. října. Městský stadion s letiště v Kladně bude v sobotu právě 10. hostit již 4. ročník dobročinného běhu pro hospic. Společně až do konce. 5-kilometrová trasa, která vede ze stadionu do přilehlého lesa, je určena jak pro rekreační, tak i trénované běžce, tak ale i pro chodce, rodiny s kočárky anebo návštěvníky se psy na vodítku. Registrace je od 9 do 11 hodin, start v 11.30. Připraven je doprovodný program pro celou rodinu.
1: Sportovní tip relaxu.
0: Jasná věc, pozvánka na hokej. Rytíři Kladno proti Mladé Boleslavi. To bude boj, wow, pátek 9. října od 18 hodin v Kladně na Zimáku. Tak přijďte fandit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

Tak je celkem jasný, že dominantně z téhleté skladby, kterou určitě všichni znáte, nebo ne všichni znáte, ale možná si tak jako vzpomenete, že za ní byla Dajdou, máme i svoji českou Dajdou, mimochodem, když už jsem, tak ještě jednou odbočím, nedávno jsem ten záznam viděl ještě znovu, protože se samozřejmě rozbíhá Superstar, tak ji tam dávali v těch upoutávkách a tak dále, jako je to hezký vzpomínání. Každopádně v originále tahleta písnička byla jenom od Dajdou, Eminem se k tomu tak trošičku nějak jako přifařil a udělali spolu hitovku, která v podstatě si myslím, že je hodně hraná. Ale původně jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiným. Bavili jsme se o takových těch netradičních rekordech dneska. Začali jsme během po kostkách Lego, bosou nohou, která podotýkám. Dostali jsme se k nějakému času po 100 metrech a já jsem tady našel, protože to je takových 10 rekordů, které by normální člověk nikdy dobrovolně nezkusil, tak jsem se tady dostal ještě k dalšímu. Má to na svědomí nějaký Polák, jmenuje se Kamil Kulik, kdybyste to náhodou hledali, a ten si na jednu jedinou nohu navlékl 184 ponožek. Jako, je mi jasný, že to je úplně k ničemu, jo, ale je to typ na to, co si můžete klidně vyzkoušet doma. Tenhle ten rekord padl v roce 2016. Otázkou ovšem je, kdo z nás má doma 184 ponožek stejné velikosti. Na tom to asi celý stojí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Tak na to, že je pondělí, je to utíká docela rychle. 17. hodina je tu právě teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Výhledově nás čekají velmi příjemné dny, alespoň zítra a ve středu. Odpolední teploty by měly být okolo 23 a obloha tak jako do modra, třeba zrovna teď, když se třeba chystáte z práce někam na procházku. Jinak pozor, připravujte si zimní bundy, ochlazení přijde v pátek, kdy počítáme s maximy do 15 stupňů. Ano, slyšíte správně, do 15 stupňů. A předpokládám, že když v pátek bude ta teplota jako lehce, teda trochu víc dolů, takže přijde i ten správný větor.
3: Větor nás už kam si zaveje, někde tam, kde vždy nám dobré je. Větor nám už ukazuje směr.
0: Je to taková hudební pozvánka na mého oblíbence v této hodině, určitě za chvíli Adam Ďurica.
2: Relax Radio.
4: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
4: Relax Radio.
2: Relax.

0: kdy jsem tak napjatý na novinku Relaxády, tedy oficiální parády Relax Rádia, jako tento týden, protože YouTube a jejich novinka Silencio se objevila mezi čtyřmi a samozřejmě závisí vždycky na vás, jestli se dostane do té hlavní desítky a bude soutěžit dál, a nebo ne. Pokud byste chtěli, jakože jo, tak udělali mi radost samozřejmě, tak jako mrkněte na www.radio-relax.cz, to už je taková stará známá věc, ale opakování matka moudrosti, proto ji takhle často říkám. Tam si rozklikněte Relaxáda a tam už pak máte možnost hlasovat. A čím víc se sejde hlasů u téhleté skladby, tedy u YouTube a Silencio, tak tím větší budu mít ve středu od 18 hodin radost.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. října. Tento den roku 1902 se narodil zakladatel sítě McDonald Ray Kroc. Zemřel 14. ledna 1984. Roku 1947 přišel v Anglii na svět zpěvák rockových AC/DC Brian Johnson. 5. října 1936 se narodil český dramatik, politik a někdejší prezident Václav Havel. 10 let po něm také legendární český herec Rudolf Rušínský.
1: Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
0: Ročník 1954 je britský zpěvák Sir Bob Geldof, známý z kapely Boomtown Rats, ale také jako jeden z organizátorů benefičních monster koncertů Life Fest. Roku 1965 přišel na svět kanadský hokejista Mario Lemieux. O 10 let mladší je britská herečka Kate Winslet, známá hlavně z filmu Titanic. Ročník 1985 je členka skupiny Girls Aloud, angličan.

0: 8 minut chybí do půl šesté, před chvilinkou jsme se tak trošku dívali zvukově do kalendáře. Já bych k tomu ještě dodal, že dneska slavíme, pozor, Světový den balónku, což jako pro mě to je strašně příjemná věc, protože chodit s balónkem, ne takovým tím, co si nafouknete sami a pak vám to sotva se to hne nějak jako z postele a tak dále, ale s heliem. A když to hezky lítá nad váma, tak to je prostě bomba. Mimochodem jsem někde viděl nějakou takovou soutěž, že někdo nafouknul balónek opravdu jenom jako pusou a teďka ho pustil a teďka ten druhý ho samozřejmě musel chytat. Záleželo na tom, jak rychle se mu to povedlo, ale to jsem trošku odbočil. Dneska totiž, pozor, pokud se cítíte jako hodní, tak byste měli slavit svůj den, protože dneska je den hodných lidí. No a poslední věc, kterou bych jako rád dnes připomněl, dneska slavíme Světový den tohodle hrdiny.
1: My name is Bond. James Bond.
0: Je totiž Světový den Jamese Bonda.
2: Relax. Relax Radio.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Projížděl jsem právě teď 4 minuty po 5:30 dopravní servery, tedy konkrétně kamery, a nic jako většího, co se týče nehod, jsem nenašel, takže jsem se soustředil hlavně na kolony, tam to bylo celkem jasný. Pražský okruh mezi 23. až 17. kilometrem je po pojíždějící kolona ve směru na D1, je relativně dlouhá, zhruba asi okolo 5 kilometrů, ale měla by se okolo 18. hodiny začít rozjíždět do normálního provozu. To samé nás čeká i v opačném

0: Směru, to znamená od 14. do 18. kilometru ve směru narození na D7. Ne, že by to nejelo, ale počítejte s tím, že to určitě jako nebude nějak extra chvátat, taková je tam zhruba okolo 4 kilometrů. D8 ve směru do Německa, to znamená Drážďany, 84. kilometr, tam se kolona začíná tvořit, to znamená i tam počítejte s lehkým zdržením, ale není to zase tak nic hroznýho.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Support Lesbians, 10 minut před 18. hodinou, jenom lehce připomenu, že po 18. se podíváme do psího útulku. Teď rychlostí blesku jukneme na sociální sítě, konkrétně na Facebook. Pokud byste se jukli na ten náš, tak tam uvidíte takové jako, jak to říct, to není ani průzkum, ani rada, taková jako doplňovačka, to je to správné slovo, doplňovačka. Mrkněte se, jestli vás něco napadne, tak budu rád.
1: Čekuj

0: pondělí, já jsem ještě zpátky před víkendem, pondělí 5. října, má právě teď podobu 18. hodiny, je tady tedy pondělní večer.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: A tady je ten důvod, proč se mi tam připlet ten pátek, protože zítra a ve středu ještě bude modrá obloha, teplota 20 až 23, ale, a teď jsme u toho, výraznější ochlazení přijde v pátek a to je tak, když si před počasím aspoň třikrát řeknete pátek bude chladno, takže začnete pátkem. Nicméně v pátek, teda když už jsme u toho, tak počítejte s maximy do 15 stupňů, takže připravte si něco teplejšího na sebe. Co se muziky týče, tak mezi 18. a 19. toho budeme hrát spoustu, třeba Alvaro Soler, Youngblood, ale určitě i Roxette.

0: Mám pro vás novýho psího kámoše, tak vydržte, za chvilku se na něj podíváme.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
3: Relax.

Dalo by se říct poslední, dneska vlastně už večerní pohled do Relaxády, což je, já to říkám dnešním odpoledním, asi po druhý nebo po třetí, oficiální hitparáda Relax Rádia. Proto o ní možná mluvíme trošku víc, ale je to prostě ofiko a je potřeba, abyste o ní hlasovali. Takže já lehce připomenu, že tahle skladba, ta tam ještě není, ale tuto je tam, bude teďka ve středu, bude to jedna ze čtyř novinek, jak já to vidím. A tím pádem můžete hlasovat pro ty ostatní, který tam zatím jsou, www.radio-relax.cz. To je dost důležitý, protože z těch novinek je posunete do té finálové desítky a tam už pak probíhá ten ostrý boj na celých 5 týdnů, než zase vypadnou. Je to na vás, zkuste hlasovat. Já si myslím, že od středy, až tam naběhne tahle ta novinka od Kaiga a Robina Schulze, to bude

0: máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Krásně nám to vyšlo, 18.18, pojďme se podívat na www.radio-relax.cz a na pejsko stránku, to je v záložce, nahoře to si rozkliknete a uvidíte tam dneska nabídku našeho kámoše pro vás, který je z psího nebo útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. To se dá velmi jednoduše poznat, protože jimlínský pejšci mají vždycky při focení, a to se můžete mrknout, krásný šátek. Asi aby boutali, já nevím, prostě, ale sekne jim to, vypadají prostě jinak než ty ostatní. I ten dnešní, který se jmenuje Toník, ho má. Toník je mladý, temperamentní a milý pes, žádný gaučák. Naopak uvítá akčnější rodinu, která ho sebou bude brát na výlety, turistiku a tak dále. To znamená, bude vám dělat společnost na vodítku. Chodí celkem dobře, ale umí trošičku i zatáhnout z těch povelů, zvládne sedni, dát pac a tak dále. Vhodný je uvnitř domu či bytu. Hygienu se snaží dodržovat, ale to každý, že, co si budeme povídat. Snášenlivost s ostatními psy anebo fenami se musí vyzkoušet a útulek doporučuje více návštěv k seznámení. Tak kdybyste se teďka podívali, protože na našich stránkách je fotka, tak a líbil se vám, tak počítejte s tím, že do útulku pro opuštěná zvířata Jimlín, ze kterého dnešní nabídka je, to znamená Toník, možná budete muset dvakrát, třikrát, to už záleží pak na vás, jak si takzvaně sednete, ale když se na něj podíváte, to je dobrá od pohledu, prostě Toník.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat do Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.

odpoledne nebo na večer z práce, když dojíždíte do práce, tak a takhle nemáte ještě jako svůj dům a nebo prostě svůj garáž a podobně. Jak se vám třeba parkuje na sídlištích nebo tak? Je to docela problém, že jo, než to člověk objede, dostane to místo, navíc ty lidi, prostě počet se zvyšuje a tak dále, počet aut se zvyšuje a na to tak jako lehce narážím, protože se za chvilinku možná dostaneme k tomu, že budeme mít registrováno víc osobních aut, než je obyvatel. Mimochodem připomínám 10 milionů, jasná věc, ovšem s autama jsme zhruba na 6,5 milionech osobních automobilů, což znamená, že na každé dvě domácnosti připadá zhruba několik aut. A to je možná ten pravý důvod, proč se nám čím dál tím hůř parkuje. Vím o tom svoje, kolikrát se dostáváme doma k tomu, že já radši neodjíždím autem a jdu pěšky, což na druhou stranu taky není úplně špatný, jo? Protože je mi jasný, že kdybych přijel večer, tak horko těžko zaparkuju, anebo když, tak jako hodně daleko od baráku. Takže o tom to je, prostě zvyšuje se počet aut. A myslím si, že se jednou dostaneme k tomu, kdy fakt jako máme stejný počet obyvatel a stejný počet osobních automobilů. Kde to pak budeme parkovat, to fakt nevím.

0: In Forgot To, máme 7:15 a jednu minutku. Když jsem šel dneska sem do studia na vysílání, tak jsem narazil na jeden takový hodně zajímavý článek, který třeba mě hodně jako podpořil, by se dalo říct, protože se v něm psalo, a teď to přijde, pozor, možná, že tím taky trpíte, že nejlepší nápady často přijdou, když nic moc neděláme. Jo? To znamená, když se do něčeho tlačíme, prostě vymysli to, udělej to a tak dále, tak to prostě většinou nejde. Jo, asi s tím každý máte svoji zkušenost. Za to třeba potom, když jdete v pohodě do sprchy, nebo na procházku, anebo jenom tak jako třeba řídíte auto, nebo čučíte z okna, tak vlastně vznikne v mozku prostor pro spontánní asociace. Takhle to tam bylo nějak jako vysvětlené. To znamená, že když přestáváme problém vědomě tlačit, tak mozek v něm potom může dál jako pracovat v tom pozadí a proto třeba tolik lidí dostává nejlepší nápady, a ty to možná přeženu, ve sprše, ale mně se to teda taky stalo a ještě teda úplně nejradši přemýšlím při té základní lidské činnosti, která se ve sprše neodbývá, a tam mě většinou napadají jako fakt ty nejlepší nápady, protože tam máme okno a to je taky věc, prostě odevřu si ho a koukám. Na mě vidět není naštěstí, ale musím teda říct, že pár věcí už jsem tam jako vymyslel. Tak na to myslete třeba zítra, až budete v práci a budete potřebovat něco jako fakt hodně rychle a hodně dobře promyslet. A někam se prostě zavřete, vypustěte a on to úplně samo uvidíte.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Před pár okamžiky mi sem došla SMSka, která mě docela pobavila. Věrka mi napsala, bavili jsme se o tom, kde vás napadají takový ty nejdůležitější věci. Prostě když máte ten mozek pod stresem a pod tlakem, že to jako ne a ne přijít. A pak když prostě jste někde, kde se třeba uvolníte, třeba ve sprše nebo i na jiných místech, já třeba na jiném místě, tak že to pak funguje. Napsala mi, že to funguje, že to je pravda. A ještě když jsme se nějakým způsobem tady ještě dál pustili do diskuze, tak že ona si sama povídá pro sebe. Jo, to znamená, že ona vlastně, když něco napadne nebo má nějaký problém, takže to nahlas vysvětluje sama sobě a že si přitom třeba všimne i nějaký chyb, anebo že jí napadne i jiný řešení. Takže to je jenom tak jako další kousek, jako takovýhle psychologický okénko musíme dělat častěji, si je vidět, že na to reagujete a nejedu v tom sám, to je důležitý.

0: Venku je sice tma jako v pytli, nicméně máme 19. hodinu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: O čase jsem mluvil právě v souvislosti s počasím, protože pamatuju doby, kdy to ještě, a není to tak dlouho, kdy v tuhle tu dobu ještě fakt byl třeba venku pařák, jo. Dneska už moc velký pařák není, počítejte s tím, že bude tak teplota okolo 15 stupňů, ale potěším vás, zítra i ve středu by nás měla čekat znovu modrá obloha a teplota od 20 do 23 stupňů. Pokud máte rádi chlad, tak vydržte do pátku, kdy půjdou maxima do 15 stupňů. Přeju vám, ať si dneska večer užijete doma sladkou harmonii. Sweet Harmony, nabídka muziky na čas mezi 19. a 20. A mějte se moc hezky, těším se zítra dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Relax. Relax Radio.
5: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

naše fontána tu bude na pořád.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Radio.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. října. Tento den roku 1914 se narodil norský cestovatel a dobrodruh Thor Heyerdahl. Zemřel v Itálii 18. dubna 2002. Roku 1863 byly na území Spojených států amerických

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8